0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na

0: Čili samo.
1: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Radio.
1: Sí, Radio.
0: Novinky.
1: Hit parády.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším krátký přehled novinek hit parády 107 Fríčka. Novinka s číslem 1, Cat's Eye a jejich Hootie Fruity. Novinka číslo 2, Atoma a italský Anima. Se třetí novinkou do hitparády přichází Cardi B a Ha.

0: Čtvrtá novinka aktuálního kola hitparády 107 Fríčka nese název Same Old Sky. Ale Farben a May Stephens. Aktuální novinky hitparády 107 Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv nonstop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Free Radio 107.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na zdraví! Vypadáš utrápeně, řediteli?
5: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
4: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde, čert, aby se v tom vyznal.
6: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Pokud muž mlčí, no tak je to myslitel. Pokud mlčí žena, no tak má myslitel velké problémy.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30

0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy, ochotnej
1: ňam, ňam, ňam. Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Představení Mimíní divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip kavárně hned vedle v 18 a v 19 hodin.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Dobré ráno. Tiesto a Diplo za námi, come on. A já můžu říct, come on, taky pojďme společně rozjet čtvrteční ranní vysílání. 17. září je tady. Roman s vámi na 107 FM až do 12. A připravena skvělá muzika. Tohle je Jane, Kill It With The Beat. Rád bude taky Ina With Way. A v neposlední řadě Preciosa Marvin Somebody. A za chvilku gratulačky. Koukneme, kdo pak dneska slaví svátek, mrkneme na oslavence a taky na kalendárko, co zajímavého se událo dnes 17. Tak to vám prozradíme za chviličku. Buďte s námi, klídek a pohodu a jdeme to odstartovat. Za chvilku prout informací a taky skvělých soutěží. Máme jich tady hodně.
1: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně. Rádio v Brně.

0: James Hype, Bobby Harvey na Free Radio. 11 minut po 7. Jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? Naděždy, ano, všem naděždám. Posíláme tady od nás ze studia velký pozdrav. Kolik jich najdeme? Celkem v republice 17 893 v Brně, 853. Všechno nej. Pokud nějakou naděždu znáte, tak popřejte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A jdeme mrknout taky na kalendárium. Pár zajímavostí tady mám pro vás připravené. Tak jdeme na to mrknout. Jdem se podívat do roku 1787. Tento den, 17. září. Ve Filadelfii byla podepsána Ústava Spojených států amerických. Roku 2009 americký prezident Barack Obama telefonoval tehdy českému premiérovi Janu Fischerovi s informací, že americký radar v Brdech stát nebude. A pojďme se ještě podívat do roku 2013. Ve světě videoher vychází dlouho očekávaná herní novinka Grand Theft Auto 5 na konzole PlayStation 3 a Xbox 360. Kdo pak slaví narozky? Tomáš Berdych, profesionální tenista, a nebo Charlotte, rapérka, a taky americká zpěvačka Anastasia. Gratulujem. Posíláme pozdravy. Jane před námi, Calvin Harris, bude tu Tiesto, Armin van Buren, a nebo Precioso s Marvinem Somebody jako zpátečka. Tak hezké ráno.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: To je Preciosa Marvin, Somebody, 7 hodin 29 minut, aktuální čas. Pojďme na čerstvé zprávy, Katka připravuje bleskovky. Za chvilku koukneme společně na dopravu i počasí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Parkovací oprávnění či platbu poplatků v budoucnu lidé v Brně vyřídí přes jednotnou městskou aplikaci. Brněnští radní včera vybrali jejího dodavatele s nabídkovou cenou 49,3 milionu korun bez daně. Armáda včera na Ženíni a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda zároveň jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Boj s epidemií eboli v Kongu vykazuje povzbudivé známky pokroku. Epidemie ale bude podle Světové zdravotnické organizace pokračovat ještě několik měsíců. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové, pak by Češi měli pro nasazení do 8. finále nejméně výhodnou 4. pozici.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Vyrážíme na silnici a omrkneme, jak vypadá aktuálně doprava. Husto už máme na dálnici D1, kdo jede od Prahy na Brno, tak od 178. kilometru D1. D2 zatím v pohodě, koukám ale u Rajhradu. Tady se nám to štosuje, zdržení kolem 10 minut. Mám tu informaci, jedná se o 11. až 10. kilometr, kdo jede od Pohořelic směrem na Brno, takže velmi opatrně před Popovicemi očekávejte drobnou kolonu. Jinak, co se týče bouraček, aktuálně vidím, že nemáme nahlášenou žádnou. Jezděte opatrně, máme mokré vozovky, ať vám to někde neuklouzne, kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte buď na telefonu, anebo přes naši novou aplikaci.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně ukazuje v centru Brna 14 stupňů Celsia a máme zataženo odpoledne 21 až 23.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak a hodíme si rekapitulačku, co nás dneska čeká na Free Radio. Budeme soutěžit. Ano, máme tady pro vás několik parádních výher. Například budeme hledat majitele ztracené bankovky a jak se tak koukám, do rozpisu včera se podařilo uhodnout druhé číslo, sériové číslo z té bankovky, jedná se o ten 5 litr, ze 6. Tak, to je dobrá zpráva. Nadělovat budeme taky lupeny na Kometu Brno. 20. září nastoupí brněnská kometa proti Hradci Králové na svém ledě v 17 hodin a vy tam můžete být zadarmo, stačí jenom dobře poslouchat a vychytat signál. K tomu taky budeme v tajemném filmu nadělovat další poukázku na skvělou baštu, 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete už 5x v Brně. Máme toho hodně, tak dobře poslouchejte, ať vám žádný ze signálu neuteče. K tomu Martin Solovej, hrát bude taky ATB Sonic U anebo Aaron Čupa.
9: Free Radio.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Sonic Youth Sky. 7 hodin, 54 minut a 15 vteřin k tomu.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: A frčíme dál. Za chvilku 8. po 8. čerstvé informace, opět koukneme do Brna, co nového, a přineseme i čerstvé kino novinky. Teď pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napíněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září. Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá 10. října víkend herních legend. Turnaj pro všechny, kteří si chtějí poměřit síly v počítačových klasikách a zahrát si o hodnotné ceny. Pozor, hráči, na turnaj je potřeba se předem registrovat. Výherní víkend legend 10. října v Technickém muzeu v Brně. Více info na www.tmbrno.cz.
0: A chystáme další muziku. Nicholas Tripp's Hard to be Handler. Rád bude taky Fast Boy. A nebo Vanguard Gimme Gimme jako zpátečka. S vámi Roman. Až do pravého poledne. Tak super poslech a dobrou náladu všem.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Avicii. 8:05 aktuálně, jdeme na dopravu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Kde pak máme komplikace? Pozor, si dávejte v Husické ulici, křižovatka Palackého. Tady srazilo osobně auto chodce na místě. Záchranáři a policie. A další problém, tentokrát Hradecká ulice. Je to z centra u sjezdu na Purkyňovu. Tady se stala dopravní nehoda. Nemáme podrobnosti, ale kdyby náhodou jste jeli okolo, tak nám zavolejte nebo pošlete zprávu přes naši aplikaci, co se tam děje. Komplikace je taky na 52, podobně jako včera, a ačkoliv ta kolona není tak velká jako včera, tak se zdržíte od 13. kilometru D52. Vidím, že to sahá po Syrovice, kdo jede ve směru na Brno, a díky tomu taky zasekáno od Holasic až po Rajhrad, nebo respektive po výjezd z Rajhradu, tak se obrňte trpělivostí. Mezi Želešicemi a Modřicemi očekávejte taky kolonu, a kolona je taky na dálnici D1 od 178 kilometr Ostrovačice, kdo jede od Prahy na Brno, tak postojíte. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota ukazuje 15 stupňů, odpolední maxima 21 až 23. Jak to bude vypadat zítra? Mělo by být podobně jako dnes, teploty 21 až 23 stupňů. V sobotu a v neděli ještě takový letní teploty. Tady koukám 24 až 26, v neděli dokonce až 27 stupňů Celsia.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

Up Trips, Hard to be Humble. 15 minut po 8 jdeme mrknout, co je nového. Free Radio, co nového v Brně? Přátelé, v pondělí se v otevřené zahradě konalo slavnostní vyhlášení 5. ročníku Ceny za krajinu. Jehož účelem je nejenom ocenit životnímu prostředí prospěšné projekty, ale i inspirovat další obce, spolky i jednotlivce. Z 10 finalistů zvítězila obec Vohančice. Vohančice na Brněnsku. Tady šijedete od Tišnova nahoru směrem na Deblín, tak odbočíte doleva a jste ve Vohančicích. Já jsem tam byl letos a koukal jsem jako divej. Byli jsme tam se projít s naším mladým a se ženou, podívat se po hřibech. Ačkoliv jsme byli velmi brzo, hřiby ještě nerostly, tak aspoň příjemnou procházku. Koukal jsem se, jak se Vohančice změnily a absolutně jsem to tam nepoznal. Byl jsem tam asi po nějakých 20 letech. Neuvěřitelně krásný, neuvěřitelný. A nedivím se, že zvítězili. V kategorii komplexní projekty se umístila na prvním místě obec Vohančice na Brněnsku za její rozsáhlou proměnu krajiny mezi lety 2022 až 2025. Jednalo se například o revitalizaci místního potoku, vybudování nové tůně i vysázení více než 9,5 tisíce stromů a keřů. To pomohlo obci získat nejenom ochranu před suchem, přívalovými dešti, ale i hlavní cenu 100 tisíc korun. Máme to tady, kousíček od Brna. Tak kdo by chtěl vyrazit na procházku, ideálně do Vohančic. Mrkněte tam, jak je to tam nádherný. A posíláme tam velký pozdrav. Arman van Helden, Audien, za chvilku i Vanguard Gimme Gimme jako zpátečka. Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: Gimme, Vanguard, máme 8 hodin 29 a půl minuty, zprávy od Katky, pojďme mrknout se nového, doprava, počasí, za chviličku i kino, novinky.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezké ráno. Na dalších jednáních zaměřených především na výšku nového stadionu za Lužánkami se včera shodli zástupci ministerstva kultury Brna a fotbalové zbrojovky. Debata bude pokračovat nad konkrétními podklady. Zbrojovka chce stadion ve výšce 37 metrů. Ministerstvo už dříve uvedlo, že tuto výšku by mohl mít, kdyby se jeho návrh upravil tak, aby stavba nenarušovala chráněné výhledy na město. Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybrali české humanitární organizace zhruba 47,5 milionu korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav, distribuují potřebné vakcíny nebo spolupracují na systémech včasného varování. Za poslední 2 týdny se vybraná částka zvýšila bezmála o 11 milionů korun. Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to označil za možný projev nepřátelství, píše o tom agentura AFP. Příští sezona Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu na webu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. A ještě doplním, že hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení. Na úvod sezony včera doma přetlačili Kometu Brno 2-1.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrazíme na silnici, omrkneme, jak to vypadá aktuálně. Pozor, stále husitská křižovatka Palackého. Tady se řeší havárka, osobní auto tady srazilo chodce. Hradecká ulice směrem z centra, je to u sjezdu na Purkyňovu. Tady máme nahlášenou taky dopravní nehodu, jinak D2, 4. kilometr ve směru na Brno, dávejte pozor, je tady nepojízdný auto s defektem. Kolona aktuálně na od exitu 178 Ostrovačice, no a koukám ještě na silnici, co to máme?

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: MO Keep Moving, 8 hodin 40 minut. Jdeme na čerstvé kinonovinky. Anča Houbová, pojďme se podívat, co nám prozradí a na co doporučí vyrazit do kina.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Americké komediální drama Tony vtrhlo právě teď do kin. Je mu 19 let, chce se stát spisovatelem a zatím vůbec netuší, jakým směrem se bude jeho život ubírat. Když neuspěje se žádostí o vytoužené spisovatelské stipendium, přijíždí Anthony do přímořského letoviska v Massachusetts. Místo literární kariéry nastupuje na letní brigádu do restaurace zaměřené na mořské plody a poprvé vstupuje do světa profesionální kuchyně. Za jejími dveřmi nachází prostředí plné hluku, vypětí, ostrého humoru, fyzické dřiny a výrazných osobností. Pro neklidného mladíka, který stále hledá své místo, se právě toto prostředí stane prostorem zásadní osobní proměny. Jak tohle celé bude probíhat, to se dozvíte na nové americké komedii Tony.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Za všechno může čas od Verony. 8 hodin 54,5 minuty.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A kam vyrazit? Pojďme se podívat. Fríčko má pro vás pár tipů.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Představení Mimíní divadlo Lesní fantazie nabízí divadlo Radost v 16.30. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Autoteátro Problémoví spolužáci nabízí divadlo Dip kavárně hned vedle v 18 a v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
0: No a před námi další hity Jack Stallion hrát bude taky Steve Aoki a Radio anebo We Roll to Danca Precioso s Marvinem a blíží se 9. a po 9. čerstvé krimi zprávy, těšte se na ně.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Family, David Guetta, máme 5,5 minuty po 9. Jdeme na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně dvě nehody, jedna na ulici Husická, dávejte pozor, osoba, která srazila chodce na místě, ještě záchranáři a policie České republiky opatrně. Koukám, Rokycanova ulice, překážka na vozovce, dvě havarovaná vozidla jsou tady a policie asistuje při té dopravní nehodě. Dálnice D1 od Prahy na Brno před 178. kilometrem, očekávejte kolonu kamionů v pravém pruhu, drobné zdržení ještě mezi Holubicemi a exitem 203. D2, ta je klasika od Olympie, vidím tady Chrlice, exit 3, máme tady nahlášenou drobnou kolonu. Jinak další komplikace nejsou, provoz v centru Brna mírně hustý, počítejte se zdržením na známých místech Zvonařka, Dornych, Křenka, Olomoucka, Poříčí, na Hlinkách taky postojte. Tak šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se buď přes telefon, anebo přes naši aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku aktuálně 16 stupňů, odpolední maxima 21 až 23 stupňů Celsia. Má být dneska spíše pod mrakem, občas vykoukne sluníčko, zítra v pátek teploty 22 až 24. Free Radio. Hudební

0: Radio, Steve Aoki, 13 minut po 9, jdeme na čerstvé krimi zprávy na telefonu pan Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio, horká linka.
2: Hezkým posluchačům do studia Free Radio. Strážníci, kteří ve středu odpoledne kontrolovali Křenovou ulici, věnovali svou pozornost muži posedávajícímu na okraji chodníku. Měli totiž obavu, že by nemusel být zdravotně v pořádku. Jakmile se k němu přiblížili, pochopili, že hlavní příčinou jeho potíží bude pravděpodobně silná opilost. Výrazně totiž z jeho dechu cítili alkohol. Muž z lídku městské policie překvapivě věcně komunikoval a odpovídal i na otázky ohledně data narození a dalších osobních údajů. Nebyl ale schopný bez pomoci chodit a hrozilo, že si ublíží. Strážníci ho nechali podstoupit dechovou zkoušku a ta prokázala extrémní hodnotu přes 5,5 promile. Přivolali mu proto sanitku a zdravotníkům asistovali při jeho převozu na záchytnou stanici. Tam si muže převzal do své péče lékař. Přeji příjemně prožitý čtvrtek a těším se na slyšenou zítra.
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Nervy Pages, 9 hodin 22 minut, další krimi, pojďme se podívat za brněnskými kriminalisty. Je tady horká linka, za chvilku Becky Hill a bude tu i Precioso s Marvinem, Virou tu danca jako zpátečka. O půl čerstvé zprávy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dobré ráno. Přes 140 km v hodině jel v obci motocyklista, který koncem srpna ujížděl s nojemským dopravním policistům. Hlídka ho chtěla zastavit kvůli spolujezdkyni. Ta totiž měla místo motocyklové přilby pouze cyklistickou. Řidič ale na výzvu zastavení zareagoval prudkým zrychlením a zamířil k Miroslavi. Uniknout se pokusil i po polní cestě. Po návratu na silnici však při odbočování chyboval. Policisté jej předjeli, zablokovali mu cestu a za použití donucovacích prostředků zadrželi. Naštěstí se nikdo nezranil a nedošlo ani k nehodě. Následná kontrola ukázala, že se muži zákazy řízení nepřetržitě řetězí od roku 2013. Ty současné sahají až do roku 2034. Orientační test navíc reagoval pozitivně na metamfetamin. Policisté u řidiče našli také stříkačku s krystalickou látkou, kterou odeslali ke zkoumání. Muž skončil v policejní cele a je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Spolujezdkyně za přestupek dostala pokutu.

Pátečka Free Rádia. Pátečka Fríčka.

0: Precioso s Marvinem na Free Radio. Virol to danca, 9 hodin a 30 minut, aktuální čas. Pojďme na zprávy, koukneme, co je nového, přichází opět Katka.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. Parkovací oprávnění či platbu poplatků v budoucnu lidé v Brně vyřídí přes jednotnou městskou aplikaci. Brněnští radní včera vybrali jejího dodavatele s nabídkovou cenou 49,3 milionu korun bez daně. Armáda včera na Ženíni a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda zároveň jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Boj s epidemií eboli v Kongu vykazuje povzbudivé známky pokroku. Epidemie ale bude podle Světové zdravotnické organizace pokračovat ještě několik měsíců. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebudovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na 3. místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové. Pak by Češi měli pro nasazení do 8. finále nejméně výhodnou 4. pozici.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jde mrknout, jak to vypadá aktuálně s nehodami. Máme tady v řešení ještě stále dopravní nehodu na ulici Rokycanova. Dávejte pozor. Havárka dvou osobáků, policie je na místě, no a probíhá ještě šetření dopravní nehody osobního vozidla, které srazilo chodce Husická ulice, tady opatrně. V centru města Brna zdržení očekávejte na Olomoucké a Křence, taky Zvonařka Dornych, vidím na Otakara Ševčíka v Židenicích na ulici Táborská, taky je nahlášená kolona. Jinak na D1 kolona dlouhá od 178. kilometru, jedná se o především kamiony v pravém jízdním pruhu. Od exitu 201 Brno Slatina směrem na Prahu taky očekávejte kolony a podobně na tom i D2. Od 3. kilometru postojíte, šťastnou cestu.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota venku aktuálně na 16 stupních, odpolední maxima 21 až 23.

0: Dublík s drobnou nápovědou. Dvakrát po sobě Enya Only Time. Double Fríčka. Double Fríčka. Samozřejmě v remixu od Cyrila máme 9 hodin 40 minut. Kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo.
1: Ahoj, tady Jarek, dovol, Cyril, Enya Remix.
0: Ahoj. Ty voláš kvůli čemu, Jarku?
1: Ano, Double.
0: Double. Tak jo, hele, je to tvoje, gratuluju. Prosím tě, kde jsi byl naposledy na kulečníku?
1: Tak půl roku asi.
0: Půl roku, tak si to oživíš trošku, tak do ruky a samozřejmě vem nějakou partu kámošů. 2 hodiny kulečníků v biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích a k tomu pizza gratis. To je hlavní výhra Dublu a ten získáváš právě teď. Jarku, gratuluju.
1: Díky.
0: Nemáš zač, vydrž na telefonu. Přátelé, takhle přesně vypadá Dubl. Tak dobře poslouchejte, dneska se objevilo po 9. Zítra to bude zase v jiný čas.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: vyrovnací zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Datart uvádí Dny Marian.
12: Dny Marian, jo.
11: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písni.

7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji za míchy, ochotnej ňam, ňam, ňam! Free Radio 107

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Uptown Girl Westlife, 9 hodin 56,5 minuty.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A blíží se 10. to znamená, za chvilku odstartuje tajemný film a s ním první nápověda. Nápovědy budou celkem 4 a skvělá výhra 300 korun, poukázka na konzumaci na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. K tomu kaskáda Utopia, novinkový Duke Dumont, anebo 666 Paradox. S vámi Roman, ještě 2 hoďky do pravého poledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Flowrider, I Cry, máme 4 minutky po 10. dopolední. Nejvyšší čas odstartovat tajemný film a prozradit první nápovědu. Jdeme na to. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. A ta první nápověda bude velmi rychlá a stručná. Dneska totiž budeme hledat českou komedii, která byla natočena v roce 2003. Tohle je první nápověda. Za chvilku dáme další. Teď si poslechněte naše novinky. Bude tu Duke Dumont už za malý okamžik. Free Radio. Hudební novinky. Tak to jsou právě letí.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak dáme party, anebo druhou nápovědu z tajemného filmu. Jdeme na tu nápovědu, ať se pohneme dál. Přátelé, tenhle ten film jsme mohli poprvé v kinech vidět 18. září roku 2003. 18. září rok 2003. A tenhle ten film stihnul ještě udělování cen českých lvů. A na svém kontě má 2 vítězství. Nejlepší vedlejší herec získal českého lva. A taky byla oceněna hudba. Ano, nejlepší hudba a nejlepší vedlejší herecká role. 2 české lvy. Tohle je nápověda druhá, třetí dáme za chvilku.

Flashdance a tohle Class Emily. Máme 19,5 minuty po desáté a jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, pár informací. Film se natáčel v Sedlicích na Pelhřimovsku. Tenhle film, který dneska hledáme, se měl původně jmenovat Hvězdy v očích. Ještě vám můžu říct, že tento snímek v kinech navštívilo 508 444 diváků a na tu dobu vydělal 46 236 976 korun. Název filmu vymyslel jeden z hlavních herců, který tady účinkuje. Tak, stačilo, myslím si, že dostatečně nápověd bylo Benny Benassi, Feder a 666 a bleskovky.

0: Paradox 666. Máme 10.31, pojďme na zprávy. Petra připravuje bleskovky, doprava počasí, omrkneme to a chystám pro vás poslední nápovědu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Na dalších jednáních zaměřených především na výšku nového stadionu za Lužánkami se shodli zástupci Ministerstva kultury, Brna a fotbalové zbrojovky. Debata bude pokračovat nad konkrétními podklady. Zbrojovka chce stadion o výšce 37 metrů. Ministerstvo už dříve uvedlo, že tuto výšku by mohlo mít, kdyby se jeho návrh upravil tak, aby stavba nenarušovala chráněné výhledy na město. Ministerstvo školství vyhlásilo letos na čtvrtek a pátek 29. a 30. října podzimní prázdniny. Protože ve středu 28. je státní svátek, děti budou mít i s víkendem 5 dní volna. Některé školy ale zůstanou zavřené celý týden. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude člen strany zelených. Do 4. října podle pořadatelů navštíví festival více než 6 milionů lidí. Tuplák piva se bude letos prodávat za více než 360 korun. Hokejisté Litvínova dali hned v prvním kole extraligy zapomenout na loňské barážové trápení a na úvod sezóny včera doma přetlačili brněnskou Kometu 2-1. Jednou asistencí se blízkla největší letní posila, útočník David Kempf.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Pojďme na silnice, omrkneme, jak to vypadá. Aktuálně jde 52, 13. km, je to ve směru na Vídeň. Dávejte pozor, je tady nepojízdný osobák. Na D1 na 200 km směrem na Prahu, tady je poruchaný auto. No a ještě Rokycanova ulice, tady bourala dvě osobní auta na místě. Policisté, probíhá tu vyšetřování. Jinak v centru města Brna provoz plynulý kolem Brna dálnice. Vidím, že máme husto akorát na D2, teďka před nájezdem na D1. Na ten 196. kilometr. Jinak D1 od Prahy na Brno, tady vidím od 178. kilometru od Ostrovačic kolonu kamionů v pravém pruhu. Šťastnou cestu!

0: Money System. Nenářez. Felicia My System. 10 hodin a 40 minut na Free Radio. A jdeme na poslední nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Tady vám prozradím, proč jsem dneska vybral film, který jsem vybral. Dneska slaví totiž narozeniny. Kolik má? 55. Klára Havelková. Říkáte si, kdo je Klára Havelková? No, pozor, ona si změnila jméno, ona se narodila jako Polertová, pak byla Trojanová a teď je Havelková. Tak aby to nebylo tak složitý, aby nebyla Klára Polertová, Trojanová a Havelková, tak už jenom Havelková. Takže bývalá žena Trojana, jo, Ivana Trojana, který mimochodem v tomto filmu s ní hrál, manželský pár, hrál tam Jirka Macháček, taky Vladimír Dlouhý tady byl, Ivan Trojan, Jan Tříska, Marek Taclík. Tak co, známe? Tajemný film. Tak můžete volat 790-107-107. A kdo prozradí správný název dnešního tajemného filmu, tak má u nás poukázku na Pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Já vám dám ještě nějakých 30 vteřin na rozmyšlenou.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Tajemný film. Tajemný
0: film. Na Free Radio. Tak jdeme na to, na telefonu Renátka. Já vás zdravím, Renátku, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: V práci, doma, nebo co, kde pak se nacházíte?
2: Doma vařím.
0: Vaříte? Co vaříte dobrýho?
2: Smažený květák.
0: Jejda, no to jsem neměl dlouho, smažený květák. Tak dobrou chuť. Renátko, zeptám se, jaký jsme to dnes hledali tajemný film?
2: Myslím si, že to je Jedna ruka netleská.
0: Jedna ruka netleská a to je... Správně, ano!
2: Hurá!
0: Tak jeden den, Renátku, nebudete muset vařit, protože máte u nás poukázku v hodnotě 300 Kč na nějakou dobrou baštu od Pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Tak já vám gratuluju, vydržte na telefonu, nepokládejte.
2: Dobře, děkuju.
0: Není záč. Přátelé, Jedna ruka netleská, to byl dnešní tajemný film.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Free Radio 107 FM. 107 FM. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Zpátečka Frýnádia.
1: Zpátečka Frýčka. 1997.
2: Hi, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Barbie.
1: Well, Barbie, we're just getting started.
0: Barbie girl. 10.56 nám dohrála Aqua.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: A frčíme dál za chvilku celebritky, teď ale pár tipů, kam vyrazit.
3: Free Radio, kam vyrazit.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
0: A chystáme další muziku, Kacaj, Hedegard Arash a hrát bude i DJ Saš. A za chviličku mrkneme za českými i zahraničními celebritkami. Buďte s námi.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Vánoční rádio. Kdy první u toho, co letí.

0: Waterman, T-Sugar, Olaf Basovsky, tady u nás na Free Radio. 8 minutek po 11. Za kým půjdeme, mrkneme na obří turné Eda Sheerana, které vypadá, že je v troskách. Ano, proč? No, kauza Palestina, řeší se McLemore a spoustu dalších. Uvidíme, mrkneme na to za chviličku a koukneme taky na šok. Jen pár hodin na přípravu, Hana Dětková letí na Miss Grant místo zraněné Dominiky. Držte vlnu, všechno vám prozradíme už za chvíli.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

Za nami i na hot, hot, pojďme a hot měla i přátelé. No, miska naše, pojďme se na ní podívat podrobněji. Celebrity show na Free Radio. Velký šok, nečekaná zpráva pro Hanku Děckovou. Přátelé, ano, šok, jen pár hodin na přípravu, aby odletěla na Miss Grand místo zraněné Dominiky. Hana Dětková ještě nedávno počítala s úplně jinou cestou. Měla odletět jako Miss Earth Czech Republic a připravovat se na soutěž na Filipínách. Zatímco na Miss Grand International měla Českou republiku reprezentovat Dominika Alagia. Jenže během jediného okamžiku se všechno změnilo a po zranění, které Dominika měla a znemožnilo jí odlet do Tajska, tak její místo převzala právě Hanka a na přípravu neměla týdny, měsíce, ale měla pár hodin. Budeme držet pěsti, je to nečekaná informace, jsme z toho překvapení, hlavně jak to dobře dopadne. Reprezentace České republiky, věřím tomu, ale že myslím si teda, že na tuhletu soutěž Miss Grand míří Hana Dětková jako ta nejlepší možná varianta. Krásná ženská. Tak držíme pěstě, je to dobře dopadne, no a za chvilku se koukneme společně za Edem Sheeranem, který má teď docela velké problémy se svým turné.

0: Kvaror. A DJ Saš, tohle byla zpátečka do roku 1997. Teď jdeme na čerstvé novinky, protože přichází Petra a prozradí nám zprávy.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné dopoledne. Více než 10 let ztracená socha italského autora Antonia Tantardiniho Sirotci je vystavená ve schodišťové hale vily Lefbér v Drobného ulici. Socha původně stála ve vile Augusta Lefbéra na Hlinkách. Jak dlouho bude vystavená, zatím není definitivně rozhodnuto. O jejím dalším osudu jednají zástupci Brna s potomky Augusta a Alice Lefbérových. Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Jde o bezúročné úvěry, které stát s finančními institucemi vyjednal a nyní je spouští. Program má pomoci hlavně s renovacemi bytů a domů. Firmy plánují, že konkrétní žádosti budou schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Nynější britský král Karel III. Několik dnů po smrti své první ženy Diany jejímu bratrovi řekl, že se na ní brzy zapomene. Bratr zesnulé princezny Charles Spencer to alespoň tvrdí v nové knize pamětí, která má vyjít příští týden. Buckinghamský palác se už proti zveřejněným tvrzením ohradil s tím, že zármutek může zatemnit úsudek. Útočník Patrick Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2-0 nad Celie. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Schulz, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2-1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2-0 na hřišti AC Milán.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdem mrknout, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně vidím, že nemáme žádné bouračky nahlášené. Tím chci pochválit. Akorát pozor, Křídlovická pod mostem uvízlo tady nákladní auto, tak tady se nám to může asi drobně štosovat. V centru města Brna provoz plynulý a klidný, žádné extra dlouhé zdržení. Na dálnici D1 od 178. tady chvilku postojíte. Šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Za Kabuninu, zataženo, teplota je na 17 stupních. Odpoledne uvidíme, 21, 22 by být asi mohlo.

0: rather be. Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Za námi Fischer, máme 11 hodin 1:40 minut. Pojďme se podívat, co se děje okolo Eda Sheerana.
1: Celebrity show na
0: Fee Radio. Velká kauza kolem Eda Sheerana a jeho turné se dál vyhrocuje. Americký rapper Macklemore totiž skončil jako předskokan poté, co během koncertu veřejně podpořil Palestinu a skandoval. Některé haly následně oznámily, že s Macklemorem na programu koncert neuspořádají. Sheeran se snaží situaci celou zachránit, jenomže se to ještě zhoršuje. Dokonce odstoupili i další předskokani, jako třeba Lucas Graham a spoustu dalších. Tak uvidíme, jestli náhodou to velké turné Eda Sheerana nebude nějak ohroženo, ačkoliv z 80% je to vlastně hlavně o Edovi Sheeranovi. To je jeho vystoupení. Tohle je takový bonus. Tak třeba se najde někdo jiný. Držíme pěsti. Benny Benassi, Fly Project, no a za chvilku Nick Cayman.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Free Radio 107

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2004. Promise myself. Ztracená bankovka Free Radio. Volej právě teď 790 107 107.

0: 11 hodin, 55 minut. Nicky Man, I Promise Myself v remixu roku 2004.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: A my zdravíme Zdeňka. Ahoj.
2: Zdeňku, čau.
3: Ahoj, dobré poledne, dobrý oběd, spolek.
0: Dobrý oběd.
2: Děkujem,
0: ty už máš po obědě, nebo ne?
3: Jo, tady něco studenýho jsem si vzal.
0: Studenýho, co to bylo?
2: Co jsi měl?
3: No, polívka, no, z ledničky.
2: Polívka?
0: Tam nemáš mikrovlnku, že by si to ohřál?
3: To je zbytečný.
0: Dobře, to je borec.
2: Ten jede na punk.
0: Jede. Tak, Zdeňku, ty voláš, protože jsi ztratil 5000 a chceš to vrátit zpátky a ty jako majitel by si měl znát důkladně sériové číslo té bankovky. Pojď hezky zleva doprava, prozraď nám to celé šestimístné číslo a ten 5 litr je tvůj. Tak, povídej.
3: Takže 077, zkusím.
0: Jo, takhle, počkej,
2: jo,
0: ale
2: takhle.
0: Jdeme po jednom, jo, jdeme po jednom.
2: Takže počkej, takže, jsi to říkal nulu.
0: První číslo je které?
3: Na nula.
0: No nula. Je tam nula.
2: No, to druhé.
3: Na sedm.
0: Sedm, tak zatleskáme znovu, sedm je tam.
2: No,
3: a tak. Ještě jednou sedm.
2: Ještě jednou sedm.
0: Ještě jednou sedmička, mám to teda zkusit, jo?
3: No.
0: Tak jdeme na to, no. Není tam.
2: Zdenku, ale děkujem.
0: Není tam.
3: Taky.
2: Děkujem za zavolání, ahoj. Měj se krásně.
3: Ahoj.
0: Taky, měj se krásně, ahoj, čau.
3: Čau.
0: Tak, to byl Zdeněk. Nazdar.
2: Ten to chrlil teda.
0: Ten jel, člověk, to byl rozjetý jak vlak. Tak, co budeme dělat my?
2: My budeme rozdávat lístky na Kometu.
0: Ano, dneska dvakrát.
2: Taky ještě
0: minimálně.
2: Bankovku uděláme, že jo?
0: No, já se tady dívám do rozpisu, co tady máme všecko. Ještě bankovka bude, Kometa bude, no, je to opravdu.
2: Dobré, rozdávat. Songy budou. Jaké budou?
0: Jaké
2: co
0: budou?
2: Budeme hrát?
0: No, hele, abych řekl, nepřipravil jsem si je.
2: Ty nevíš, jo?
0: Jo, ale něco tam naládujem, jo. Něco dobrýho. Tak co třeba nový Robin Schulz? Run Around the River, to je David Guetta. A ze zpátečky Farao. Za 3 minutky pravé poledne, dobrou chuť. A teď si už vychutnejte Peťu. Bude tu s vámi až do 15. hodiny.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tričko stále s vámi v tuhle chvíli už ve studiu já, Peťa Hlávková. Kdo má dneska svátek? Naděždy, tak přejeme všechno nejlepší. My za chvíli koukneme za uniklým servalem, tak si to nenechte ujít. Teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: Špičko stále s vámi, kříženec kočkovité šelmy, který před několika dny utekl z domu v Bástru, tak dál uniká chovatelce i ostatním pátračům. Přestože strážníci doposud přijali hned několik telefonátů ohledně možného výskytu zvířete, tak žádná z informací zatím k nalezení servala nevedla. Zvíře může být na první pohled snadno zaměnitelné s obyčejnou, ale nezvykle velkou kočkou. Majitelé ujišťují, že je zvíře dobře ochočené a nemělo by na člověka nějak vyskočit nebo ho napadnout bez vyprovokování. Stále se ale jedná o šelmu, mějte to na paměti, která přeci jen při pocitu ohrožení se může bránit. Tak kdybyste ho někde viděli, určitě volejte městskou policii. Teď už je Robin Schulz.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Where's the Star na Free Radio. Jdeme na další muziku. Jakáže bude? Přichystám Bekali. Taky Buddy Banger společně s Lizzo. Nebo Klingande, no a za chvíli zprávy s Peťou.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Přeji hezký čtvrtek. Oblast placeného stání se v Komíně rozrostla o parkoviště u hřbitova na pastvinách u Meandru a na vedlejším parkovišti pod rodinnými domy hlavní 28 až 34. Nabídka parkovacích míst pro rezidenty se tak významně zvětšila. Jednání zástupců ANO, SPD a motoristů sobě dospělo k dohodě, která umožní schválit rozpočet na příští rok. Vláda bude projednávat návrh v pondělí. Strany se dohodly na tom, že během podzimu budou předloženy návrhy, které schodek reálně sníží o 20 miliard z plánovaných 389 miliard korun. Pro děti mladší 13 let by měl platit zákaz sociálních sítí a teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Vyplývá to z návrhu, který dnes představila Evropská komise. Jeho cílem je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii. Nově budou muset poskytovatelé služeb prokázat, že jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné už od samého počátku. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem a podlehli mu 1-3 na sety. Základní skupinu tak uzavřeli s 8 body za 3 úvodní výhry a klesli na třetí místo. Ještě je mohou předstihnout Řekové. Pak by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Denníčka 178 ve směru na Brno u sjezdu na Říčany. Tady se došetřuje dopravní nehoda 4 osobních aut. Počítejte určitě se zdržením v koloně, jinak to vypadá, že se nikde dál nebourá, kdybyste cokoliv dalšího měli k dopravě. Volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku 20 stupňů během celého dne. Očekávejte spíše jasnou oblohu, co se týče zítřka. Denní maxima se tady budou pohybovat na 23 stupních.

0: opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu.

0: prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
2: Free Radio 107 FM.

0: Klingen na Free Radio, jdeme soutěžit.
1: Free Radio fandí brněnské kometě.
0: A já vím, že brněnské kometě taky fandí Culda. Culdo, nazdárek.
2: Ahoj, Peti, zdravím všechny posluchače, přeju krásné poledne.
0: My tě taky zdravíme, když mluvíš o tom poledni, co jsi měl na oběd dneska, prozraď nám.
2: Ještě nic, mě to teprve čeká, až dojdu z práce.
0: Jo, takhle, Tomáš, a co budeš mi dobrýho?
2: No to taky ještě nevím.
0: Okay,
2: to je... jsem se ještě nedíval do jídelníčku, tak...
0: Bude překvapení. Prosím tě, tak já mám pro tebe také překvapení a to jsou dva lístky na kometu. Ta hra je proti Hradci Králové už tuto neděli 20. Ale aby ty lupeny mohly být tvoje, tak mi musíš ukázat, jak té kometě budeš fandit. Pojď.
2: Na hoši, do toho, jedem, co tam zalazí ta zebra, uhní. Dobrý, hoši, paráda.
0: Hezký, ať už jsem zatleskla, prosím tě, tak jo, tak lupeny jsou tvoje. Kámo, měj se krásně, užij si kometu a zase někdy zavolej, čau.
2: Moc děkuju, Peti, ahoj.
1: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Zpátečka Freeradia.
2: Zpátečka Freeradia. 1999.
3: I wanna. I wanna.

0: na Fríčku ve 12 hodin a 55 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Jdeme omrknout muziku. Přichystání jsou Galantis a 5 Seconds of Summer. Dáme si Eda Sheerana. A zazní Mr. Props. To vše a mnohem více na Free Radio za pár chvil.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Jeden na Free Radio, že za chvíli budu mít na drátě mluvčího městských strážníků. Pana Jakuba Ghanema, ten vám prozradí, co v tomto týdnu museli strážníci řešit, tak se to nenechte ujít. Teď už ale přehled novinek. Free Radio. Hudební.

0: Mistr pro psa na Free Radio, na drátě už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
2: Hezký den posluchačům do studia Free Radio. Strážníci, kteří ve středu odpoledne kontrolovali Křenovou ulici, věnovali svou pozornost muži posedávajícímu na okraji chodníku. Měli totiž obavu, že by nemusel být zdravotně v pořádku. Jakmile se k němu přiblížili, pochopili, že hlavní příčinou jeho potíží bude pravděpodobně silná opilost. Výrazně totiž z jeho dechu cítili alkohol. Muž z hlídkou městské policie překvapivě věcně komunikoval a odpovídal i na otázky ohledně data narození a dalších osobních údajů. Nebyl ale schopný bez pomoci chodit a hrozilo, že si ublíží. Strážníci ho nechali podstoupit dechovou zkoušku a ta prokázala extrémní hodnotu přes 5,5 promile. Přivolali mu proto sanitku a zdravotníkům asistovali při jeho převozu na záchytnou stanici. Tam si muže převzal do své péče lékař. Přeji příjemně prožitý čtvrtek a těším se na slyšenou zítra.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Denzel, you spin me around na Free Radio a my jdeme na další muziku. Jakáže se chystá k vašim muším? Přichystá na Katy Perry. Zazní i Florida. Nebo Italo Brothers, za chvíli se počkejte na zprávy s Peťou.
1: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné odpoledne. Mezi krajskými městy řidiči v prvním pololetí jezdili nejméně bezpečně v Brně. Na dalších dvou místech skončila Jihlava a České Budějovice. Naopak nejbezpečnější byly v prvním půlroce silnice v Olomouci, Liberci a v Ostravě. Vyplývá to ze žebříčku indexu dopravní bezpečnosti, který zpracovala Generali Česká pojišťovna. Premiér Andrej Babiš dnes navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany, který označil jako Europatriot. Evropa by podle něj měla spojit své schopnosti podobně jako při vzniku výrobce letadel Airbus. Projekt by posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci a mohl by pomoci také českému obrannému průmyslu. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to během návštěvy Severní Karolíny označil za možný projev nepřátelství. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný odmítl návrh z fotbalového prostředí, aby vnášení a používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem a nejen přestupkem jako dosud. Pořadatelům v této věci doporučil důsledně využívat současnou právní úpravu.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jednička 189. kilometr směrem od Prahy na Brno stojí v levém jízdním pruhu nepojízdné vozidlo. Tady počítejte se zdržením. Kolona se tvoří už od 182. kilometru. Před sjezdem na Vyškov na 228. od Brna se srazila 3 osobní auta. Tady blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je kolem 10 minut a na dálnici D1 ještě zůstáváme. 195.5 kilometr u Brna ve směru na Vyškov. Tady potkáte v koloně porouchané vozidlo. Brno, Milíčová ulice, tady také stojí odstavené osobní vozidlo. Kdybyste měli cokoliv dalšího k dopravě, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 stupňů venku, to jsou dnešní maxima. Zítřejší denní maxima se budou pohybovat kolem 23. Teď Katy Perry.

0: Jazziana.
1: What? I don't understand.
2: Radio, burza práce.
3: Dnes se do Brna hledá svářeč či svářečka s nástupním mzdou od 35 tisíc. Náplní práce je hlavně svařování ocelových konstrukcí, také výroba zámečnických a ocelových konstrukcí, příprava materiálu před svařováním, broušení, řezání a opracovávání kovových dílů, kompletace výrobků podle technické dokumentace, kontrola kvality a dodržování technologických a bezpečnostních postupů či případná montáž vyrobených konstrukcí na stavbách. Požadují praktickou zkušenost se svařováním metodou MIG a MAG, manuální zručnost, přesnost a spolehlivost, schopnost samostatné práce i spolupráce v týmu, základní orientaci v technické dokumentaci a svářičský průkaz bude výhodou. Zaměstnanecké výhody jsou stravenkový paušál. Podle počtu odpracovaných směn také dostanete stabilní práci v oblasti kovovýroby a možnost dlouhodobé spolupráce. Kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza-práce.
2: Free job, free job na Free Radio.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Ladíte vlnu 107 FM přesně ve 13 hodin a 57 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Přichystá na i další muzika. Už za chvíli se těšte na Mirianu Conte. Budou tu i Offenbach. Nebo Jenek a Senex. Teď už i první tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Déšť uvádí malá scéna Mahenova divadla 19 hodin. Hru Matka nabízí divadlo Redota 19 hodin. A inscenaci Pravidla Benčárny nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodáku od 16. do 20. září. Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá 10. října víkend herních legend. Turnaj pro všechny, kteří si chtějí poměřit síly v počítačových klasikách a zahrát si o hodnotné ceny. Pozor hráči, na turnaj je potřeba se předem registrovat. Výherní víkend legend 10. října v Technickém muzeu v Brně. Více info na www.tmbrno.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Alexandra Jasmine Thompson na Free Radio. Máme tady hodinku plnou tipů, kam vrazit. Já už vás za chvíli pozvu na náplavku Open. Nečekaně se to koná na brněnské náplavce. No a co se tam dneska bude dít, tak to vám už za chvíli poví mluvčí Brna Střed, pan Michal Šťastný, tak si to nenechte ujít. Teď už ale přehled novinek.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.

0: kam vyrazit.
1: Brněnská náplavka ode dneška až do soboty včetně ožije hudbou a dobrým jídlem. Koná se totiž první ročník náplavka Open a více už vám prozradí mluvčí Brna Střed Michal Šťastný.
2: Dnes začíná náplavce první ročník náplavka Open. Akci organizuje městská část Brna Střed ve spolupráci s provozovateli tamnějších kaváren. Program začne dnes o 19 hodin, kdy vystoupí Filharmonie Brno. Celkem zahraje 5 skladeb. Program bude dále pokračovat i v pátek a v sobotu. Na své si přijdou rodiče s dětmi i milovníci dobrého jídla.
1: Tak já myslím, že krásný tip, kam se dá třeba dnes, zítra nebo pozítří vyrazit. Teď už Jenek a Senex na Free Radio. Free Radio. Free Radio. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Enrique Iglesias a Jennifer Lopez na Free Rádiu. V Brně nám uniká plyn. Free Rádio, žijeme Brnem. Více už o tom mluvčí městských strážníků, pan Jakub Ghanem.
1: Dvě hlídky městské policie dnes odpoledne na žádost hasičů uzavřely část ulice Hlinky, a to konkrétně v úseku mezi Lipovou a Křížkovského ulicí. Důvodem je hlášený únik plynu, způsobený podle dostupných informací přerušením plynového potrubí. Strážníci aktuálně spolupracují na uzavírce i se státními policisty.
0: Stále je to ještě uzavřeno, takže pokud tudy nemůžete projet, alespoň víte proč, snad se to brzy podaří vyřešit. Teď už ale Imagine Dragons. Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: Real Gigolos na Free Radio, jdem na další muziku. Za chvíli už Afrojaxia a David Guetta. Zazní i Lauren Wolf. Nebo Blackpink a Selena Gomez. Teď už zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Strážníci v Brně včera pomáhali na mol opilému 50-letému muži, který nadýchal rekordní hodnotu, více už mluvčí Jakub Ghanem.
3: Strážníci ho nechali podstoupit dechovou zkoušku a ta prokázala extrémní hodnotu přes 5,5 promile. Bohužel nešlo o jediný podobný případ v letošním roce, byť byla naměřená hodnota nejvyšší. Přes 5 promile strážníci naměřili dalším 5 lidem.
2: Tolik k lidem, kteří letos v Brně trhali opilecké rekordy. V obci na Znojemsku ujížděl motorkář policií rychlostí přes 140 km v hodině. Ukázalo se, že byl pod vlivem drog a navíc nesmí řídit až do roku 2034. Po zadržení skončil v policejní celé. Teprve čtyřletý chlapec čelil na zahradě školky v Dubňanech na Hodonínsku útoku svých vrstevníků. Ostatní děti po něm skákali a kopali do něj. Jejich jednání, které až po chvíli přerušila asistentka, se podařilo zachytit na video. Případem se zabývá policie. Čeští tenisté se zítra a v sobotu utkají s výběrem Spojených států o postup do finálové fáze Davisova poháru. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrátí po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Páteční program začne v 15 hodin, sobotní o hodinu dřív.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na Brněnsku v Tetčicích na křižovatce u nádraží se srazila 2 osobní auta. V Brně houstne malý i velký městský okruh. Postojíte si taky od Ostrovačic, což je exit 178 ve směru na Brno. Tady se ještě stále i došetřuje dopravní nehoda 4 osobních vozidel. Houstne i dálnice D2 ve směru na Brno. Ve směru na Brno si postojíte i na Vídeňské.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně 20 stupňů, zítřejší denní maxima se budou pohybovat na 22. Teď už je Afrojack a David Guetta.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Ne, no, tutut, k tomu pípne SMSka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: kam vyrazit.
1: Už tuhle tu sobotu oslaví Muzeum města Brna 122. výročí od svého založení. Oslavy proběhnou ve čtyřech objektech, na Špilberku, Arnoldově vile, vile Tugendhat a vile Vital. No a každé z těchto míst nabídne vlastní narozeninový program. Třeba na Špilberku se můžete těšit na aktivity pro děti, komentované prohlídky kamenné kolonie, knihovny, kasemat, restaurátorských dílen, kaple křížů a mnoho dalšího. Ve vile Tugendhat se můžete těšit na prohlídku interiérů, různé workshopy, vystoupení sborů Láska opravdivá. No a třeba v Arnoldově vile na vás čeká prohlídka otevřeného ateliéru, také celé vily, slavnostní přípetek či koncert Dívka k rytmu zrozená. Tak určitě si z nějaké z akcí vyberete, věřím tomu. Teď už Mark Cremont a The Beach na Free Radio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS ticket.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V Ahify hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. Ahify, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahify.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis.

0: Babička Frýnádio.
1: Matafix na Frýrádiu, 14 hodin 55 minut, to je přesný čas.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Jdem na další muziku. Za chvíli už Alessandra. Tak je ze Znět Šíren. A nebo, a teď mě Lukáš pomůže, Hugel?
3: Je to, kdybys to četla česky, tak to přečteš jak?
1: Hugel.
3: Tak trošku měkčí U a je to ono.
1: Hugel.
3: Hugel.
1: Hugel.
3: Tak jako Hugel. Hugel.
1: Okay, tak Hugel.
3: A on sám má na sociálních sítích videa, protože samozřejmě díky skladbě Moving to the Sun a díky té spolupráci a díky tomu tracku má turné a objíždí celý svět, tak sám má na TikToku videa, kde sedí s moderátorem v jednom rádiu a dělá si sám srandu z toho, že to není pro něho tak podstatné, ale že se v každé zemi snaží tak nějak jako správně říct jeho jméno a že on jezdí po tom světě a to je Hugel! Hej, Hugel! A teďka přijel do Německa a tam na něho Hugel! A on to má prostě, jako má z toho legraci, takže to pohodě i u nás.
1: To super, super. Tak Lukáši, už jste poznali, ten je tady s vámi dneska až do 20. hodiny, spousta informací, zábavy, skvělé muziky, k tomu taky Lupeny na Kometu, vám všechno nadělí. Já se těším zase zítra, teď už to předávám.
0: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio. Jde první u toho, co letí.
1: Tak to byl krátký přehled nejnovější muziky, kterou nabízíme na Free Radio 107 FM. 7 minutek po 15. Zdraví od mikrofonu Lukáš Bartl a jedeme dál. Víte, jak to chodí odpoledne, není čas ztrácet čas. Takže pokračování odpolední Free Party, kde to s námi dneska roztančí taky Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Samozřejmě i Moving to the Sun, ukázka, kterou jsme tady probírali s Peťou, na to se hrozně moc těším. Objeví se hity i taky jako Blanka a Sereje a další a další a další. V rámci odpolední Free Party jsou pro vás připravené standardní prvky. Těšit se můžete za okamžik už za chviličku připraven frajer nebo loser, budeme sledovat taky brněnskou dopravu, podíváme se, co nového v Brně, co nového se v Brně děje, no a taky si dáme covery a remixy, na které se extrémně těšíme. Super odpoledne všem na 107 FM a teď už Kygo a Dan Timinsky.

0: frajer nebo loser?
1: Ladíte Free Radio na 107 FM, pokračování odpolední Free Party, před námi rubrika Frajer nebo Loser. Já jsem tak jako už dopředu rozhodnutý, která část to bude, jestli to bude Frajer nebo Loser. Poslouchejte ten příběh, nechám to na vás, ale asi pochopíte, proč já jsem se rozhodl už takhle na startu. Nebezpečnou jízdu řidiče na dálnici D1 řešili začátkem minulého týdne policisté. Na tísňovou linku dorazilo oznámení o bílém autě, které na 206. kilometru ve směru na Brno kličkovalo mezi jízdními pruhy. Řidič navíc podle svědků narazil do svodidel, přesto ale pokračoval dál. Policisté se je snažili zastavit. Zpočátku na jejich výzvy nereagoval, nakonec zastavil u středových svodidel. I hned po otevření dveří bylo zřejmé, co stálo za jeho riskantní jízdou v hustém provozu na dálnici. Důvodem byl totiž alkohol, uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Provést dechovou zkoušku ale nebylo jakoby vůbec jednoduché. Řidič během kontroly nedokázal adekvátně reagovat a dokonce usínal během rozhovoru. Nakonec se policistům podařilo test dokončit. Přístroj následně ukázal hodnotu 3,86 promile alkoholu. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a nechali jeho vůz odtáhnout. Případem se nyní budou dál zabývat a muž se bude zodpovídat z trestního činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dálnice 3,86. Tak co, frajer nebo loser?
0: Free Radio 107 FM 107 FM
1: Před námi hudební produkce z Německa, konkrétně Klaas Gerling z Kolína nad Rýnem. Je to jeho skladba Analog Heart, aktuálně na Free Radio. No a za okamžik taky DJ Tonka.

0: 19. hodina, téměř 30. minutka, máme něco málo před půl čtvrtou, odpolední Free Party pokračuje, před námi jsou informace z dopravy a podíváme se taky na hity, které vás hnedka budou bavit po dopravě a po počasí. Italo Brothers, Loud and Wild, jako kvapíček, ano, uznávám, proč ne, jak se říká, kdy jindy, když ne teď. K tomu taky example, Show Me How to Love, nebo Sexy Bitch. Takhle, když to hezky slyším po sobě, tak to vypadá, že to máme celkem nabitý ten playlist. Doprava a počasí před námi.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na silnicích dneska rozhodně opatrně a bez spěchu. Máme tady několik komplikací, které by vás mohly zdržet. Dálnice D1, 176. kilometr směrem od Brna na Prahu. Tady stojí ve stoupacím pruhu odstavený autobus a dodávka. Dávejte tam prosím pozor. Další komplikace tady nemáme hlášeny. Mám tady akorát, že na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte zhruba se čtvrthodinovým zdržením, a to v obou směrech. Takže tolik upozornění k těm komplikacím. Teď intenzita provozu. No, je to tak něco mezi čtvrkou a pětkou. Máme velmi silný provoz. Stupeň provozu asi čtvrka, to znamená, vznikají kolony, rychlost jízdy je výrazně snížená. Pětka, nastává dopravní kolaps, doprava stojí nebo se pohybuje jenom minimálně. Doprava zatím teda nestojí, nemáme to úplně na pětce, nemáme teda dopravní kolaps, ale velmi silný provoz očekávejte na všech těch hlavních tazích, na malém městském okruhu, velkém městském okruhu, ať už jsou to Židenice, Komárov, v okolí Heršpické, nájezd ze spoda, Jihlavská nebo taky Hněvkovského, k tomu Černovická, Gajdošova, Žarošická, Jedovnická. Je to spousta, přátelé, ulic, to znamená, že všude teď očekávejte zdržení, klidně až okolo 10 minutek. V klidu a v pohodě doražte do svého cíle, pokud na cestách potkáte další zádrhly, komplikace, překážky nebo zdržení, dejte nám o to vědět. Využijte aplikaci Free Radia a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teploměry v centru Brna něco mezi 20 a 21. Večerní teploty kolem 7. večer budou okolo 17 stupňů. Vypadá to, že ten večer dneska bude bez deště a bez přeháněk. Když se nám ta oblačnost docela snižuje. No, vypadá to nakonec ano, že v noci by pršet nemělo. Přeháňky dneska v noci snad nebudou. Noční teploty ale budou velmi nízko, pouze okolo 13 stupňů Celsia. Hodíme očko na zítra. Zítra dopoledne mlha, později zatažená obloha. Sluníčka tam zítra moc nebude. Teplotní maxima 22-23 stupňů a zítřejší noční teploty okolo 10 stupňů. Tohle už je takový jako nenápadný začátek skladby Loud and Wild v podání německých Italo Brothers a 3,5 minutky po půl čtvrté ladíte odpolední Free Party. Hezké odpoledne!

0: Fajník.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
6: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
5: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
6: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
5: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
7: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
8: Krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM. Podíváme se do světa nebo do říše zvířat a do takových jako zajímavostí, se kterými byste potom později mohli někde machrovat, nebo třeba zkrátka dokázat, že máte přehled takhle jako celkový, takový ten zdravý. Mám tady nějaké informace třeba okolo koček, potom se mrkneme na delfíny, no a na závěr nás čekají termiti, ale to je takový jako taková ostrá tečka na závěr. Pojďme k těm kočkám. Říká se takhle mezi lidmi, že třeba stříhá ušima jako kůň, nebo třeba dobrman, když jako větří nebezpečí, tak taky má takový postoj, že má ty uši hodně špičaté, ale mělo by se to spíš říkat kolem koček. Představte si to, že kočka má 32 různých svalů v každém uchu. Dohromady v uších tedy 64 svalů, ale v jednom uchu až 32 různých svalů. Pro mě osobně neuvěřitelná věc. Další téma jsou delfíni. Delfíni jsou oblíbení ve světě, i když nejsou úplně tak jakoby hodní, tak jak vypadají. Přesto ale mají jakoby neuvěřitelná

Neuvěřitelné vztahy. Někteří delfíni spí s jedním okem otevřeným. To jsem viděl už i sám sebe. Bylo to po jedné hodně velké svatbě a spal jsem tak jako několik hodin, ale jako vůbec jsem o tom nevěděl, že mám jedno oko tak jako pootevřený. Existují z toho i fotografie, ale nejsou to hezké fotografie. Myslím, že ten delfín u toho vypadá teda líp než já. Pojďme dál. Delfín spí s jedním okem otevřeným. Další zajímavost je, že poznají svoje kámoše, jako delfíní kámoše, i po 20 letech. Se nevidíte 20 let a on vás pozná, ten delfín. Další věc je, že delfíni se mezi sebou oslovují jmény. Oni se prostě takhle znají, že mají prostě určitá oslovení pro každého jednotlivce zvlášť. A jejich komunikace sama o sobě je neuvěřitelně zajímavá pro celou říši právě živočichů a pro celou říši zvířat. No a na závěr, ať nás tak jako hezky zamrazí, termiti. Termiti jsou taky ti velcí mravenci, nemají to rádi jako skoro nikde na světě, nikdo to jako moc nemiluje. No a říkáte si, jako když je jich tak málo, nebo když tak jako je tak malinký, že kolik tak asi váží jeden termit. Nevíme, kolik váží jeden termit, ale víme, že všichni termiti na světě dohromady váží 10x více než celé lidstvo. Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: 15 hodin 54 minut, odpolední free party.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz
0: 16. hodina za rohem a já už pro vás připravuju ukázky další muziky.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Muzika už je připravená, samozřejmě na Free Radio 107 FM jsou pro vás připraveny taneční hity, hity plné energie, abyste měli krásné odpoledne a aby se vám to hezky poslouchalo. Marlon Hofstadt, Is That Time, je to skladba, kterou zremixoval pan Fischer, právě v této verzi si to dneska poslechneme a mně se tam strašně líbí ten vokál, prostě jak je to tam, It's That Time, je to bomba! Jako další na 107 FM Be Mine Offenbach. A rozhodně si připomeneme taky

0: Pum Pau byl takový hit, nebo pořád ještě je takový hit, který mě vždycky zvedne náladu. Doufám, že i vám muzika z Free Rádia zvedá náladu. Máme 5 minutek po 16. Hezké odpoledne přeje Free Rádio 107 FM. Všem, co ladíte Free Rádio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin. No a mám tady takovou jednu aktualitku a nepříjemnost z dopravy. Mrkneme se na dopravní situaci na okamžik.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Je tu výjimečná dopravní událost, proto posíláme do éteru okamžitě. Opatrně na Brněnsku mezi Silůvkami a Rosicemi, je to na výjezdu z Radostic, zasahují tady záchranáři u nehody vozidla. Počítejte s omezením provozu. Takže pro jistotu ještě jednou, na Brněnsku mezi Silůvkami a Rosicemi, je to na výjezdu z Radostic. Záchranáři na místě, je tam nehoda vozidla, počítejte s omezením provozu a pro jistotu v tom místě zpomalujte, takže ať to víte úplně co nejrychleji. Pokud máte jakékoliv čerstvé informace nebo další informace, využijte dopravní linku. Děkujeme všem.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Free Rádio. Hudební novinky.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Je to tak, na 107 FM jsme vždycky první u toho, co je nového. Tohle je aktuální skladba Only Thing That Matters, krásná spolupráce Haila a taky Sony Fodera. Příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Za okamžik nás čekají covery a remixy.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Free Radio 107 FM, krásné odpoledne, od mikrofonu zdraví Lukin a nebudu to tajit, ano, těšil jsem se na tento okamžik, kdy si odstartujeme další covery a remixy. Dnes jsem pro vás připravil remix hitu Yeah, znáte asi úplně všichni. Usher, Lil Jon, Ludacris, 2004. To byly časy 2004 a tahle skladba, která v podstatě proletěla celý svět, v mnoha hitparádách bodovala, byla na prvních místech, taky samozřejmě v mnoha klubech zazněla do dneška, zaznívá v klubech, když máte tuhle atmosféru a hodí se vám něco do arambíčka, tak třeba Ashera i já hraju. Teď ale pozor, jakoby... Kdo si troufl zremixovat tento kousek a hlavně na konci vám řeknu jako vždycky informace, kdo to dělal, abyste věděli, od koho to je a taky vám řeknu, jak je ten remix starý. Takže pořád ještě podobnou hra, jakoby originálka. A tak dále. Tak, nejvyšší čas spravit si trošku jako pohled na tuhle skladbu. Tohle je úžasný remix.

0: Free Radio 107 FM, covery a remixy. Dnes tedy Asher je Licks and Castle remix. Já to musím vzít asi po písmenkách, protože on se ten první píše L měkké IX a pak to Z, jak to chcete číst, Licks. Licks. Licks a kolega Carlson. Licks a Carlson, Asher je remix. Já myslím, že dobrý.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

teď už zase trošku z jiného soudku po takovém šlapacím songu v tom jakoby bounce and bassovém stylu Ashra je, si dáme tuhle tu krásnou aktuální letošní záležitost Limoncello, Free Radio 107 FM, za 10 minut doprava.

0: kam vyrazit.
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Déšť uvádí Malá scéna Mahenova divadla 19 hodin. Hru Matka nabízí divadlo Redota 19 hodin. A inscenaci Pravidla Benčárny nabízí divadlo Husa na provázku v 19 hodin. Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1994.

0: Minutka a půl po půl páté, Free Radio 107 FM, před námi jsou informace z brněnské i mimo brněnské dopravy, doplníme informace o počasí a hned potom skáčeme zase mezi vaše oblíbené hity. Z muziky jsou připraveni například Rehab, Mufasa, Hypen a Rainy Believe Shooting Stars. Další spolupráce do dnešního odpoledne bude Make You Mine, tedy Toby Romeo a Roger Sanchez. A bude i filmová muzika, tentokrát podání Shakiry. Příjemný poslech a super náladu přeje Free Radio. Teď už ale doprava.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Free Radio 107 FM přináší aktuální zprávy z dopravy. Máme tady překážku na Brněnsku mezi Silůvkami a Rosicemi. Je to na výjezdu z Radostic. Zasahují tady záchranné složky u nehody vozidla. Počítejte s omezením provozu. To je aktuálně hlášená jediná dopravní nehoda v blízkém okolí. Jinak odpolední špička stále pokračuje. Intenzita dopravy tak nějak neklesá. Další kolony očekávejte klasicky na jihu města Brna, ať už je to Jihlavská, Vídeňská, Heřpická, Bauerová, Poříčí, opuštěná Zvonařka. Táhne se nám to klidně až tady, jako vidím, na Černovickou, Táborská, Gajdošova. Další kolona opět samozřejmě Dovnická, Žarošická, tak jako každé odpoledne. No nic, co byste během krušného odpoledne v Brně nečekali. Opět kolony taky okolo Veveří, Kounicovi, Koliště, Moravské náměstí, Lidická, taky Merhoutová příjezd do centra. No a samozřejmě dlouhá tánská kolona dnes odpoledne také na ulici Kněžská. Jezděte opatrně, pevné nervy, nejlépe nervy z oceli, to vše vám přeje Free Radio. A pokud máte novější informace nebo nové informace, využijte dopravní linku Free Radia a nebo posílejte zprávy přímo do naší aplikace. Děkujeme.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Hodíme očko na oblohu, jak to vypadá s počasím. Teploty v Brně aktuálně okolo 20 stupňů Celsia, místy 20, místy 21, podle toho, v které části se nacházíte. Večerní teploty okolo 17 stupňů, no a noční teploty se propadnou na pouhých 13 stupňů Celsia. Večer by měl být bez deště a bez přeháněk. Zítra během dne celkem zatažený den nás čeká. Ráno z počátku dne mlha, později zatažená obloha, sluníčka si moc neužijeme. Teplotní maxima 22 až 23 stupňů, to budou zítřejší nejvyšší teploty a zítřejší noční teploty opět padnou na 10 stupňů Celsia. Tohle už je krásný začátek dvou producentů, kteří si vlastně povídají na začátku té skladby a líbí se mi to. 5 minutek po půl páté, jdeme na to, Believe!

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, Pán Bůh ti to oplatí na dětech?
2: No jasně.

0: Free Radio. Free Radio. Žijeme
1: Brnem. Je pravda, že dnešní Freebox Free Radio startuje už zhruba za 25 minutek. Buďte naladěni, buďte připraveni. No a my se teď podíváme ještě na závěr a v rámci odpolední free party na události z města Brna. Je to taková jakoby trošku úsměvná situace, no. Na cizí zeď chtěla nasprejovat báseň. Brňanku strážníci však zastavili hned u prvního písmene. Chuděrka to jako moc nestihla. Na chodníku měla připravené kartonové šablony, masku na obličej i spreje. 24letá žena se v sobotu krátce po půlnoci pustila v brněnském Komárově do malování na zeď. Strážníci ji přistihli právě ve chvíli, kdy sprejem nanášela první písmeno zamýšleného delšího nápisu. Žena podle svých slov začala s přípravami už v předchozích dnech. Na stěnu si nejprve namalovala bílý podklad a o ploše zhruba 4 metrů čtverečních teprve poté se pustila do samotné nápisu. Mladá žena vystupovala velmi zdvořile a vysvětlovala, že chtěla místo zvelebnit pomocí haiku, což je tradiční japonská báseň o třech verších s pevně daným počtem slabik, uvedl pak mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Strážníci ženu upozornili, že kdyby si předem vyžádala souhlas majitele, mohla se vyhnout velkým potížím. Mladá žena připustila, že vlastník by nejspíš svolení nedal. Přesto se ještě zeptala, zda by mohla svůj poetický výtvor dokončit. To jí ale strážníci nedovolili. Na místo proto přivolali státní policisty, kterým případ předali pro podezření z trestného činu. Takhle dopadla bohužel báseň.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limit

0: limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Free Radio. Free Radio. Novinky v kinech.
1: Americké komediální drama Tony vtrhlo právě teď do kin. Je mu 19 let, chce se stát spisovatelem a zatím vůbec netuší, jakým směrem se bude jeho život ubírat. Když neuspěje se žádostí o vytoužené spisovatelské stipendium, přijíždí Anthony do přímořského letoviska v Massachusetts. Místo literární kariéry nastupuje na letní brigádu do restaurace zaměřené na mořské plody a poprvé vstupuje do světa profesionální kuchyně. Za jejími dveřmi nachází prostředí plné hluku, vypětí, ostrého humoru, fyzické dřiny a výrazných osobností. Pro neklidného mladíka, který stále hledá své místo, se právě toto prostředí stane prostorem zásadní osobní proměny. Jak tohle celé bude probíhat, to se dozvíte na nové americké komedii Tony.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107

0: pushing it back. Mike Candice, ASAP, 16:55.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: 16:55, ano, jinými slovy, za 5:05, dámy a pánové, no a po páté Freebox. Těsně před Freeboxem ještě Griffin, Bond, Inés, World Away. Zahrajeme si taky petardu Wicked Wonderland v podání Martina Tungevaga. A krátce po páté z Free Radia taky Sadness a pan Klas. Hezké odpoledne přeje Free Radio.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novin.

Je tady start Freeboxu, dámy a pánové, vážení přátelé, je to tady! Krásné odpoledne všem na Free Radio 107 FM, pokud posloucháte přes internet, zdravím na freeradio.cz, pokud to ladíte v aplikaci, zdravím taky do naší aplikace na všechny mobilní zařízení, které máte u sebe. 6 minutek po páté, Lukáš Bartl opět zpět, pokračování Freeboxu právě teď, nebo pokračování začátek Freeboxu právě teď, no ale pokračování v tom poslechu té dobré muziky, že jo, protože v rámci odpolední free party tady byly taky skvělé hity, jako právě teď dohrála skladba Sadness, původně Enigma, v novém kabátě samozřejmě Klas a jeho Sadness. Teď už ale první kousky z Freeboxu. Na začátek James Hype, dáme Serotonin a hned druhý kousek bude zpátečka. Proto, aby jsme to dneska v tom čtvrtečním Freeboxu, který je poslední v tomto týdnu, pořádně rozproudili, takže hned druhá petarda Bellini, Samba de Janeiro. Další hity, jestli to budou novinky, zpátečky nebo jakékoliv vaše oblíbené skladby, tak ty už budete vybírat sami. Objednávky a další přání posílejte na studio@freeradio.cz nebo taky na facebook.com/freeradio nebo rovnou do naší aplikace. A pokud byste rádi pokecali, tak můžete buď v aplikaci nahrát hlasovou zprávu, anebo rovnou zavolejte na linku 790 107 107. Je tu Freebox. Free Radio. Hudební

0: prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Free Radio.
1: Muzika ze Švédska, konkrétně švédské produkční duo Galantis a jejich True Feeling. Čas 19. minutka po 17. Já tady mám krásný vzkaz, který posílá Magda. Magda napsala: Lukášku, Rihanna a Britney SM v té taneční verzi, kterou znám od tebe. Doufám, že ji vybereš správně. Chtěla bych to zahrát pro sebe, pro své děti, pro celé Free Radio a taky pro všechny do brněnských kolon. Já to mám pro dnešek za sebou, ale nic příjemného. S pozdravem Magda. Magdi! I like it, like it. Ve Freeboxu to má být, prosím vás, tak trošku jako show, jo? Takže pojďme do toho odpoledne. Už skoro 20 minut po páté. Rihanna, Britney a pokračuje Freebox.

0: Freebox na Free Radio.
1: Tak, dámy a pánové, hladíte Freebox a Free Radio, tohle byla písnička, kterou vybírala Magdička, takže Magdy, zdravíme ještě jednou, Magdy, díky moc za příspěvek, teď prostor pro telefonáty Free Radia, rovnou mrkneme na 790 107 107, kdo bude diktovat další hit. Halo, halo, Free Radio, prosím.
2: Ahoj, Káši, Beno, ahoj,
1: tak Kuba, to je Kuba, Kuba, to je Kuba, to já poznám. Kubo, ahoj!
2: Ahoj!
1: Kuba plný energie, Kubo, čím to je? Jak to, že máš tak dobrou náladu?
2: No, dneska mám dobrou náladu, pomám dobrou náladu a dneska slaví narozeniny.
1: Kuba slaví narozeniny!
2: Nekece!
1: Takže 36 svíček na dortu, jo? Kubiku, teda 36, mladý klučina pořád, dobrý. Kubo, takže všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a těch pravých přátel, to ti přeju já a samozřejmě i Free Radio, celý náš moderátorský tým. A Kubiku, ano, jelikož to nemůžeme spolu oslavit osobně a nemůžu ti potřepat pravicí a pogratulovat, tak ti na Free Radio zahrajeme oblíbenou písničku, některou, která se ti bude líbit k narozeninám. Jaká to bude?
2: Dneska to bude Makarena.
1: Je to Makarena, dáme si Makarenu! Proč ne? Čtvrtek odpoledne, venku svítí slunce, tak si dáme klidně makaronu na Free Radio. Vzpomínka na staré dobré časy v podání originálního Dua Los Del Rio a my se podíváme teda, pro koho to, Kubo, zahraješ kromě sebe, k tam narozkám.
2: Já to zahu. Po tebe.
1: Děkuji.
2: Ukáž Bata, po Kristinku Kujbovou.
1: Ano.
2: Po vás tým, po mámu, po tátu, po mojí sestřenku, po mojenku. A pošek, co poslouchal.
1: Já děkuju. Kubo, krásné narozeniny, happy birthday, posílám happy Makarenu birthday. A měj se hezky. Čau, ahoj, ahoj.
2: Čau,
0: krásně,
2: ahoj,
0: ženu,
2: čau.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1993.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Narozeniny vás skladba přímo Kubíkovi k jeho 36. narozeninám ještě jednou. Kubo, všecko nej. Posíláme pozdrav z Brna přímo do Červené vody, odkud Kuba poslouchá a kde bude taky dneska večerní oslava. 100% to bude mejdan. Já to cítím v kostech. Teď ale to, co cítíme přímo před sebou, to jsou informace z brněnské dopravy. Pokud vás čeká dneska ještě cesta na nákup nebo z nákupu, nebo za babičkou, pro dědečka, pro dítě, do kroužku, z kroužku, ke škole, po škole, za školou, kamkoliv pojedete, tak jezděte v klidu, nejlépe s předstihem a my se podíváme, jak to na silnicích aktuálně vypadá, kudy jezdit a kudy raději vůbec ne. O další hity se postarají například Jazzy a Chris Lorenzo. Klubová záležitost Invisible. V zápětí si dáme The Feeling. Nádherná, opravdu nádherná spolupráce. Veselé podání toho drum and bassového stylu v podání Rudimental 1991 and Pnau. Tři projekty v jednom. A s dalším hitem do dnešního Freeboxu nakročí taky Minelli. Bugaboo! Ať už tak kdekoliv a děláte cokoliv, ladíte Free Radio 107 FM a děláte dobře. Před námi doprava.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: Začínáme těmi místy, kde to ještě stále houste. Odpolední špička sice pomaličku končí, ale pořád tady máme ještě komplikace. Očekávejte silnější provoz na Vídeňské ulici, k tomu také křížení na Dornichu, to znamená Zvonařka Dornich, tady máme vlastně opuštěná a Zvonařka kratší kolonu. Podobně vás zdrží taky Křenová ulice, všecko je to okolo 5 minutek, déle byste tam stát neměli. Silnější provoz taky aktuálně Moravské náměstí a Lidická ulice, na Milady Horákové kratší kolona, delší kolona aktuálně ještě na Táborské ulici, ale zbytek už se nám tak trošku uklidňuje a na Žarošické už nám zmizela kolona, která tam ještě před chvilkou byla. Vypadá to, že i Jedovnická je aktuálně průjízdná a kolona na Žarošické přece jenom stále visí, úplně nezmizela. Takže Žarošická opět další zdržení, je to tam mezi 6-7 minutkami. Hodně trpělivosti, dávejte na sebe pozor právě v té oblasti, protože vlivem silnějšího provozu tam můžou vznikat další nebezpečné situace. Na Palackého třídě Bůh ví proč je taky hlášená další kolona, je to těsně tedy na úrovni Slovanského náměstí. To znamená Husická a Palackého třída, tady máme silnější provoz, tak tam buďte prosím vás opatrní a co se týká dnešního odpoledne na Kněžnické ulici, tak si myslím, že to největší peklo už je za námi. Žabovřeská, Kněžnická a ani Veslařská aktuálně nehlásí delší čekací doby a ani kolony. Snad to bude dobré s tím provozem a s těmi čekacími dobami. Podíváme se ale na další komplikace. Buďte opatrní na Vladensku na příjezdu do Šebrova Kateřiny, je to směrem od Lelekovic, tady havalovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu. Další komplikace, Brno, Vídeňská ulice, je to na úrovni základní umělecké školy. Tady vyšetřuje policie nehodu osobního auta s tramvají. Počítejte s omezením provozu. V Brně v ulici Koliště došlo k požáru vozidla a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. A tak už víme, proč máme na Kolišti tak dlouhé čekací doby. Takže na Kolišti velkou trpělivost, jednak skrz intenzitu dopravy a jednak také skrz nehodu a požár vozidla, který tam blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte tedy na Kolišti stále se zdržením. Ještě informace na Brněnsku mezi Silůvkami a Rosicemi na výjezdu z Radostic. Tady jsou záchranné složky a zasahují tam u nehody vozidla. Počítejte s omezením provozu. No a z těch komplikací na trasách a na těch hlavních tazích by to mělo být asi snad všechno. Šťastnou cestu a bezpečný dojezd do vašeho cíle přeje Free Radio 107 FM. Pokud chcete sdílet další informace, které jste potkali na vaší trase, využijte k tomu naši aplikaci anebo cinkněte na dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: V Brně máme aktuálně teploty mezi 20 a 21 stupni, kolem 7. večer tady vidím 17 stupňů Celsia a do večera až do půlnoci by pršet nemělo, nejsou hlášené na jižní Moravě ani bouřky a ani přehánky. Noční teploty celkem nízko, pouze okolo 14 stupňů a zítra z počátku dne ráno dopoledne mlha, později zataženo, možná odpoledne trošičku sluníčka, na chvilku tam snad vysvětne, jinak zítřejší maximální teploty se budou pohybovat někde okolo 22 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty mezi 10 a 12 stupni, víš, to asi nevyleze.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
1: A ještě nám tady píše Magdička Lukášku, děkuji za písničku, kdyby chtěl dojet o víkendu, budeme dělat guláš. Magdi, víš, jak to je?
6: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.

0: Právě si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
7: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
8: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
1: Jako další název Freeboxu na Free Radio čekají objednávky z telefonní linky. Tak pojďme na věc. Telefonáty honem ke mně. Kdo pak je tam? Haló, haló?
2: Čau, posluchač Martin, mám dopravní situaci.
1: Martine, na dopravní situaci máme dopravní linku nebo aplikaci, kde můžeš posílat dopravní informace.
2: Dobře, já jsem teda chtěl zmínit.
1: Můžeš to zmínit, já jenom tak pro informaci. Povídej, co víme, co nevíme.
2: Jedeme momentálně do Brna a u Brna je dopravní nehoda. Policie to odklonuje.
1: Nerozuměli jsme, prosím tě, kde přeskočil signál, kde se to stalo?
2: Slavkovo Brna, rychlost dvojka, odklonuje to policie.
1: Slavkov?
2: Ano, Slavkovo Brna.
1: Výborně, výborně. Ve směru na Slavkov nebo ze Slavkova na Brno?
2: Je to spíš na Slavkov.
1: Spíš. Tak děkujeme za aktuální informace, já se na to hnedka podívám, Martine. Ty jsi to projížděl to místo, víš, co se tam stalo, nebo nevíme, co se stalo?
2: Neprojížděl jsem, policie mě odehnala spíš.
1: Policie odklání dopravu. Dobře, děkuji za informaci, já se na to mrknu. A teď za odměnu pro tebe písnička. Co si vybereš?
2: Jmenuji Trápecký pro všechny kličkáře, pro všechny brňáky, protože tam za chvíli jedu, pro všechny zavoláte, v té koloně je tam velká komona. I pro tebe.
1: Děkujeme, Marťas, a šťastnou cestu, ahoj.
2: Díky, čau.
1: Čau, čau. Aktuální informace z dopravy máme, mrkneme se na to později. Teď Freaks.

0: Box na Free Radio.
1: Za necelé dvě minutky už 18. hodina, po 18. se pro vás chystají hity jako Blázen, nebo i před 18. Nebudem to protahovat, před námi Pitbull a Jason Derulo. Je to skladba Privacy. Pak už tady na přelomu 18. Rudok a taky Ray Charles společně. Dáme si skladbu I Got a Woman. A další přání je tady od Pavla. Pavel si napsal Lukaido, zdarec panáčku, prosím o tuhle petardu, hoď to tam, ať to ožije. Ladím v autě, dej Riverside, let's go, díky moc, myslím, že je to Sydney Samson, kdybys neměl tuhle, dej jinou od něho, ahoj. Já moc krát děkuju, Pavlíku, dívej, Sydney Samson, Wizard Sleeve, já myslím, že myslíme to stejné. Riverside, let's go. Let's go. Takže ať už klukům do práce, Pavlíkovi do auta, nebo jen tak někomu pro dobrou náladu, Freebox, to je muzika pro vás, pro všechny. Ladíte Free Radio a my jedeme dál.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Derulo.

0: 18. hodina, 15. minutka, Freebox a Free Radio, krásné odpoledne, lomeno podvečer, přeje do mikrofonu Lukin a posílá ta už na telefonní lince připravená. Kdo pak se dovolal jako další? Haló, haló?
1: Dovolal se Tomáš Werner.
0: Tomáš vybírá další z karbu. Tome, pojďme rovnou té k věci, ať se nezdržujeme dneska. Jaká muzika by tě dneska potěšila, co ses vybral?
1: Dneska to bude Pitbull Back in Time.
0: Dobře.
1: A dneska to bude pro El Presidento.
0: El Presidento, ano, zdravíme El Presidento Kuželina, tak zní celá jeho přezdívka. Doufujeme, že se tam mají ve východním bloku dobře a posíláme tam Pitbulla se skladbou Back in Time. Tomášku, děkuji za výběr písničky a hezký večer s Free Radiem. Ahoj!
1: Díky, Lukášku, ahoj! Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107.

0: You Found Love, samozřejmě spolupráce Calvin Harris a Rihanna. Posloucháte Free Radio 107 FM, taky čtvrteční Freebox s Lukinem. Minutka před půl sedmou. Připravené jsou informace z dopravy, taky informace o počasí a připravené jsou pro vás i další hity. Před námi Alessandra Amoroso z Itálie se skladbou Mezzoroto. Napůl poškozený, napůl zlomený nebo napůl rozbitý, znamená Mezzoroto. Další kousek vybíral někdo z vás, mám tady zprávy z aplikace Free Radio a pozor, zdraví Michal Bajkeros. Zlíšně, dneska to vidím na Dua Lipa I Lose Control, dneska je to jenom pro tebe, děkuju. Michale, já děkuju taky, tady je muzika. Od Michala tady v rámci dnešního Freeboxu taky Dua Lipa I Lose Control a doplníme to ještě další skladbou, která se jmenuje Better Times, Barbs a Robin Schulz. Ladíte Freebox na Free Radio s Lukinem, za malý okamžik pokračujeme s muzikou na vaše přání, teď ale slíbená doprava. Vyrážíme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: První informace, kterou mám pro vás, pro ty, co jste ještě za volantem, opatrně Brno na Vídeňské ulici za úrovní základní umělecké školy vyšetřuje policie nehodu osobního auta s tramvají. Počítejte s omezením provozu. Brno, ulice Koliště, tady došlo k nepříjemné dopravní nehodě, která byla před okamžikem odstraněna. To znamená, že Koliště už byste měli projet bez většího zdržení a bez dalších komplikací. Pomaličku nám zmizely i ostatní kolony, uklidila se situace v Židenicích a pomalu nám uhasíná také kolona na jihu Brna. Heršpická, tady už je to celkem pohodě a silnější provoz očekávejte ještě stále v okolí Vaňkovky a v okolí Moravského náměstí. Snad je to z dopravy vše, já vám popřeju bezpečný dojezd, šťastnou cestu, jako kdykoliv jindy, no a hlavně, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, tak jak se říká, kolama dolů a pak, když máte další informace, využijte dopravní linku nebo naší aplikaci.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty v Brně mezi 19 a 20 stupni, kolem 8 večer se to propadne už na 16 stupňů Celsia a nejnižší noční teploty se budou dnes v noci pohybovat pouze okolo 12-13 stupňů. Zítřejší den zpočátku, dopoledne ráno mlha, později zatažená obloha, toho sluníčka tam moc nebude, teplotní maxima 22 až 23 stupňů, to budou zítřejší nejvyšší teploty a zítřejší noční teploty se opět propadnou až někam k 11 stupňům Celsia. Teď už ale pokračování Freeboxu a písničky na přání. Alessandra Amoroso, Free Radio.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Opět je tu Burza práce Free Radio. Dnešní volná pozice je odpolední úklid Brno Slatina.
0: Free job.
1: Mzdové rozpětí bude od 15 000 korun na měsíc. Upřesňující informace, první kontakt telefonický pondělí až

0: jako vždy na freeradio.cz/burza práce. Free job. A pokud byste chtěli v éteru Free Radio nabízet svoje pracovní příležitosti anebo svoje brigády, veškeré podklady zasílejte k nám na práce@freeradio.cz a my už to rozhlásíme do celého Brna. Free job
1: na Free Radio. Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Statham.

0: rádia. Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Freebox a Free Radio je tady každé pondělí, úterý, středa i čtvrtek odpoledne mezi 17. a 20. hodinou večerní. Je tady prostor pro vás a my se podíváme, jak to bude vypadat s další objednávkou. Před námi je skladba, která je od Tomáša. Ahoj Luky, prosím zahraj Matěj Plšek Alien a bude to pro naší Naděnku ze 14. a ze stáda, která slaví dneska svátek. Děkuji Tomáš. Matěj Plška tady na Free Radio nemáme. Posílám náhradní kousek, o který se postarají společně Annie Mary a taky James Arthur. Moc krát děkuji, no a zdravíme taky Naděnku.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107,2.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Freebox na Free Radio.
2: Malinko jsme zpomalili Rewrite the Stars, Annie Mary a taky James Arthur na Free Radio. Každopádně ve Freeboxu právě teď prostor pro telefonní linku Free Radia. Než se do toho pustíme, tak bych chtěl moc poděkovat všem, co ovládáte Freeboxy pravidelně a všem, co vlastně doplňujete playlist Free Radia takhle po večerech společně se mnou. No a skládáte vlastně ty písničky i pro ty ostatní, co jenom mladí a třeba nevybírají tak často písničky jako vy. Takže moc krát díky za spolupráci všem posluchačům Free Radia a taky všem fríčkařům, kteří využíváte aplikaci, píšete vzkazy, objednáváte songy nebo posíláte informace do studia, takže moc krát děkuji za vaši spolupráci. Teď krátce před 7 večerní prostor pro telefonní linku. Kdo je tam?
3: Je tady Cudo, který zdraví všichni posluchače a tebe, Luky.
2: I my tě zdravíme. Cudo, krásný večer. Jaký jsi měl dneska den? Jaký byl tvůj čtvrtek?
3: Byl pohodovej a navíc takový krásný, protože jsem si vyhrál lístky na Kometu, takže půjdu s Aničkou poprvý na hokej, tak jsem zdravý.
2: Já jsem se lekl.
3: Pohoda, jsem teďka na zahradě, takže skvělý.
2: Takže skvělý. Ty jsi to tak říkal, jakoby po těch částech a já jsem se lekl, že tam je tečka. Půjdeme s Aničkou poprvý, tečka. Ale vy s Aničkou nepůjdete poprvý ven, půjdete poněkolikáté a navíc myslím si, že společně s holkou jít si zafandit, že to je náhodou hezká událost, takže vám přeju, ať vám to rande krásně vyjde, ať vám to klapne, ať se vám hokej líbí, no a hlavně, ať to na tom ledě taky dopadne dobře pro ty modrobílí. Pojďme ale teďka na další objednávku, je tady prostor pro Cudu a taky pro jeho písničku. Co dneska pustíme a co dneska vybereš?
3: Ale protože jsme na chvíličku trošku zpomalili, tak zase trošku zrychlíme a dáme si Radiman Plus, Johnem Newmanem, Feel the Love. A bude to teda pro všechny posluchače, jmenovitě pro Otěse, pro Tomáše Wernera, pro Michala Bajkerose, pro Myšlík číslo 1, pro Myšlík číslo 2, prostě pro všechny, co poslouchají, potom pro Myšlíku Samálkov a hlavně pro moji Aničku.
2: Nádherné, nemám co doplnit, posílám ti muziku a díky za krásný vzkaz. Ahoj.
3: Moc díky, ahoj.
2: Ahoj, Rudimental, John Newman, Free Radio a Feel the Love. Já se na to těším. Takže troška legrace, no kdy jindy, když ne teď, že jo, po práci legraci a každopádně ladit Free Radio 107 FM za 5-7 od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, před námi Feel the Love nebo taky Torture of the Heart. Nelly Furtado společně s klukama z projektu Dubs. A do třetice horká novinka z jihu, konečně Puerto Rico. Portorický zpěvák, hudební producent a taky rapper Faruko a jeho Madrid. Přesný čas ze studia Free Radio, 18 hodina 56 minutka, děláte mi radost, jak vybíráte, děláte mi taky radost, že posloucháte. A teď pro vás, pro všechny, další muzika. Freebox.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: A teď už hvězda jménem Kadeluna, Move Your Canada. Free Radio 107 FM, 7 minutka po 7 hodině. Užívejte poslech.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Freebox na Free Radio, krásný podvečer, přeje od mikrofonu Lukáš Bartl, 19. hodina, 19. minuta, a když počkáte 10 vteřin, bude tam i 19. vteřina, ale to bude jenom legrace. No a ta správná legrace v podání Lukyho vtípku opět taky za 10 nebo 11 minutek, kde nás čeká náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Teď další vzkazy, další objednávky. Píše mi tady Jirka, hele, dneska hrůza, v práci mě to nebaví a doma mě nečeká nic příjemného. Můžeš mi prosím tě zvednout náladu a napálit tam něco od čeho jsem status, díky moc Jura. Jirko, děkuju, nebo děkuju za objednávku, jinak samozřejmě je mi líto, že máš takové jako nic moc den a že v práci nic moc a doma tě nic příjemného nečeká, kdyby aspoň teplá večeře, že jo? Nebo já nevím, nebo láska nějaká, pohlazení, nebo děti, nebo nějaká životní radost. Někdo se, zkrátka ty lidi jsou různí, někdo se těší domů na to, že přijde dom a bude úplný ticho, klid, jo, takový to praskání v krbu, pootevřený okýnko, venku kape na parapet, úplně na usínání, ideální. Někdo zase letí domů, protože má rozpařený nějaký hry na PlayStationu, anebo jedete nějaký onlineovky, takže letíte domů si zapařit. Někdo spěchá domů, protože tam čeká jeho láska, partnerka, manželka, nebo naopak, jo, manžel, partner, samozřejmě podle toho, kdo valí domů. No a v neposlední řadě taky někdo třeba valí domů proto, aby si prostě udělal něco výborného k jídlu, aby si uvařil dobrou večeři, takže se těšíte třeba na to jídlo, ale doma mě taky nečeká nic hezkýho, to je takový jako smutný, takže aspoň Chase status na Free Radio, bude to ve spolupráci s nimi také Jacob Banks, je to skladba Alive a posílám to pro všechny, co prostě žijete naplno. Takže tolik k další objednávce, skladba Alive je připravená, další objednávka je tady od Gigi. Ahojky Lukajdo, moc zdravím tebe i celou Free Family, to je strašně hezký tady ten pozdrav, já děkuju! Zdravím tebe a celou Free Family. Chtěla bych poprosit o Mikolase Hard to be Humble, no není problém. Jsem dneska pozdě u rádia, tak kdyby už náhodou tahle peska hrála, tak prosím zahraj ty mi ho trumpetku. A bude to pro všechny modrobílé se vzkazem fanděte za všech okolností, ne jen při výhře. Díky moc, napsala Gigi. Tak za okamžik taky talenta petarda Hard to be Humble na 107 FM. Díky za super výběr muziky.
1: Free Radio, Free Radio,

0: 19 hodin 27 minut dohrávka skladby Hard to be Humble. Krásný vzkaz dneska od GG a bude to pro všechny modrobílé se vzkazem fanděte za všech okolností, nejenom při výhře. No a kdybyste chtěli někdo náhodou lístky zadarmo na zápasy brněnské Komety, stačí pozorně poslouchat Free Radio. Nějaký lupeny tady ještě mám. Teď ale kromě lístků, další přáníčko, mám tady asi 70krát, prosím, píše to Adelka, moc, prosím, abych dneska zahrál Safír. Adelko, nemusela se jako tolikrát prosit, my jsme tady takový jako celkem v pohodě na Free Radio, děláme to jako od srdce, děláme to pro vás rádi, no a pokud někdo jako chce nějakou písičku, tak jako stačí napsat, ahoj Luky, prosila bych, nebo ty se tady rozepsala, prosím, je asi jasné, že na tom Adelce záleží, prosím, Luky, a končí to zahraj tuhle, jo, a potom jako Kalin Šiktor Vín, jaký má vždycky obrácenou přezdívku, když je tam taky Miken Astatoro nebo Fety Pilou. Každopádně, je to jedno, dneska Viktor Šín a taky Kalin. Já jsem rád, že to můžeme zahrát. Adelko, těch proseb bylo dostatek, tady je písnička pro tebe. A přejeme ti ze studia Free Radia krásný večer. Za okamžik vtípek.
1: Hrajeme

0: Ruky o vtípech.
1: Stará pověra praví: chlast, děti a legíny nikdy nelžou.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Free Radio fandí brněnské kometě.
1: Je to tak, přátelé, zápasy komety. Opět tady máme pár lupenů pro vás, pro naše milované posluchače Free Radio. A pokud byste rádi chtěli na zápas třeba zadarmo, chtěli jste ušetřit nějaký kačky, nějaký peníze, poslouchejte pozorně Free Radio, celkem pravidelně tady můžete vyhrát lupeny. Aktuálně tady máme lístky na zápas Kometa Hradec Králové, který se koná 20. září. Jsou tady dva lístky, takže to můžete jít logicky ve dvou. No a kdo se dovolá do studia jako první na číslo 790-107-107 a ukáže nám, jakým způsobem bude fandit a jakým způsobem hodlá podpořit Kometu, tak může vyhrát právě tyhle dva lupeny. Volejte právě teď 790-107-107, linka je volná, no a já si počkám na prvního z vás. Tak, telefonní linka právě teď rozeznívá, my se ptáme, halo, halo, kdo pak je tam?
2: Werner, ahoj Lukášku.
1: A to máte, ty máš dneska velikánský štěstí, to znamená, ve hře jsou dva lupeny na Kometu. Jsi s tím smířen?
2: Jsem s tím smířenej.
1: Výborně, Tomášku, takže 20. září by ses udělal čas a rád by ses na tento zápas podíval. Chystá se tam celý Brno, takže tam můžeš být i ty. Víš, jaké jsou podmínky soutěže?
2: Musím ukázat, jak budu Kometě fandit.
1: Ano, to bys měl předvést, protože o to tady jde. Takže, Tome, další možnost vyhrát lístky máš právě teď. Ukaž, jak fandíš.
2: Kometa do toho, Kometa do toho.
1: Dobře. A ten konec, tady bys jako zkusil ještě trošku jako zatlačit jako víc. Teďka to znělo jako do telefonu. Kometa do toho. Já potřebuji Kometa! Víš, jako
2: kometa
1: ten...
2: Kometa do toho!
1: No zas ten konec šel jako dolů. Ten konec musí jít nahoru. Kometa do toho! Jo, pojďme.
2: Kometa do toho!
1: Výborně, výborně, výborně. Maličko jsem ti pomohl, takže jeden lístek ty, jeden lístek já, jo?
2: Jo.
1: To byla sranda. Tomášku, lístky jsou tvoje, je to doma.
2: Díky, Lukášku.
1: Malinko pomoc, ale to nevadí. Já si myslím, že i posluchači by to uznali. Dovolal ses do studia. To znamená, že první půlku si splnil, druhá půlka byla splněna teď. Fandil si, dovolal ses. Já bych to tak nechal. Lupeny jsou, Tomáši, tvoje. Ještě mě prosím tě chviličku vydrž na telefonu, abych tě mohl zapsat do systému mezi ostatní výherce. A jinak se s tebou loučím a přeju krásnou podívanou během toho utkání mezi Kometou a mezi Hradcem Králové. Zatím se měj, vydrž na lince a nepokládej. Ahoj. Ahoj, ahoj, vydrž tam. Tak přátelé, já musím utíkat za Tomíkem. Tomík čeká právě na lince Free Radia. A my tady máme ještě další vzkazy a další objednávky. Důležité vzkazy a důležité objednávky. Ahoj, Lukine, prosím o zahrání skladby Bruno Mars Appetit. No jistě, no jistě. Mám to nachystaný. Bude to hlavně pro moji dcerku Káju. Posloucháme z Pozlovic, kde jsme na chatě do neděle na prodloužený víkend. Opékáme buřty a něco taky vogrilujeme. Taky je tu moje sestra Lucie. Lucko, čau, ty seš tam taky, jo? Moje sestra Lucie a čekáme na příjezd dalšího osazenstva. Nejspíš padne taky nějaká tekutá medicína. Díky moc, Tomáš a spol. Tomáši, to je tak hezky napsaný. Ježíš Maria, abych tam jel za vama. Opíkačka, prodloužený víkend, bušty, grilování, k tomu nějaká medicína. To vypadá fakt hezky. Posílám tam pozdrav a taky Bruno Marse. Užívejte prodloužený víkend.
0: Hrajeme podle tebe Freebox.
3: Tak já, Joanne, nedám game. Nedám.

0: Vankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
3: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
4: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
3: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
5: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
6: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
1: Free Radio, Free Radio, 107

Jedeme dál. Mám tady objednávku a taky pozdrav od Petra. V podstatě Petr poslal otázku do studia Free Radio a ono se mě to pěkně vymstilo. Víte, jak to je? Vždycky říkám do studia Free Radio přes aplikaci nebo taky přes studiový e-mail studio@freeradio.cz.

0: Wave.cz. Posílejte další návrhy, anebo třeba taky dotazy.
1: Mami, a co je to coura? Já.
0: No a právě Petr posílá další dotaz. Nazdar panáčku, měl bych takovou otázku, bylo by možné k nám všem do gastra zahrát starou zpátečku Jump Around? Když jsem to u tebe na Free Radio slyšel, tak poprosím zrovna tuhle. Makáme dneska do půlnoci a chceme to trošičku oživit. Díky Petr a jeho kolegové. Takže tohle je pozdrav do gastronomie. Pro Peťana, pro kolegy. A taky pro všechny kuchyně v Česku. Ať vám jde práce od ruky, hostům ať chutná, no ať jsme v tom gastru vlastně hromadně všichni spokojení. Krásný podvečer přeje Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin a minutku po 7:45 posílám skladbu od Petra House of Pain Jump Around.

0: Free Radio.
1: Muzika, la muzika. Tohle byl Timmy Trumpet a jeho neobvyklá verze nebo neobvyklý hudební styl, protože Timmy se věnuje hlavně jakoby electrohouse a EDM stylu a Best Thing je trošičku taková jakoby spíš do drum and bassu a nebo do toho breakbeatu. Nicméně, australský kloboučník s trumpetkou Timmy Trumpet dnes se svojí skladbou Best Thing za námi. 19. hodina 52. minutka a my se budeme věnovat tomu, co máme před sebou. Přímo před námi je objednávka z telefonní linky Free Radia. Skočíme na telefony, kdo je tam? Halo, halo.
2: Karel, přeji krásný podvečer všem.
1: Karel, Karle, píšu ti přítomnost, jo, do třídní knihy.
2: Jo, děkuju, no.
1: Lepší než Ačko, ne? Lepší než absence.
2: Jo, je to lepší, no.
1: Karle, tak pojďme, další muzika už je od tebe připravená, já zatím nevím, co budeme hrát, řekni lidem, co jsi dneska vybral, co tě napadlo a komu chceš skladbu poslat.
2: Takže bude to Schumacher Song a navážu na to, že jsem se díval rychle do kalendáře na poslední chvíli, kdo má dneska narozeniny a jediný, jedenkrát byl mistr světa Damon Hill a on dneska normálně slaví narozeniny. No tak mě napadla tady ta píseň, ale zazpomínáme i na Michala Schumachera, protože vlastně oni byli odvětví rivalové, protože byli ve stejné době. A další věc, pošlu to ještě všem pirátům silnic, kteří řídí auta a myslí si, že jsou jezdci Formule 1.
1: A těch tam je, co? Těch tam je. Kamaráde, no. Já jezdím do práce několika způsoby. Když to jde, moto. Když to jde, auto. Když to jde, kolo. Když to nedovolí počasí, ani moto, ani auto, ani kolo, tak vezmu MHD. Nicméně, na všech těch věcech je to vodržku. Je to prostě... Musíme na sebe dávat pozor. Já chápu, že lidi mají nervy, lidi mají vztek, lidi přichází o čas, přichází tím pádem o peníze. Dneska jsou čas peníze, ale jakoby na té země kouli nás hrozně moc a musíme se na tu kuličku vlézt všichni. To znamená, že i na ty silnice se musíme vlézt všichni. Takže když budeme o maličko víc ohleduplní, tak to třeba půjde trošku víc po másle. Ta plynulost toho provozu, ta trpělivost, ta vzájemná jakoby ohleduplnost. Já si myslím, že by to pomohlo, i když to někdy jako nejde. Já jsem někdy za volantem mlátím tam do toho a říkám si, pro boha, co je to za nemehlo? A mám jakoby v ten okamžik asi tep 300 a zbytečně se nervuju a zbytečně zatěžuju svůj nervový systém a zbytečně to celé je, to autíčko se stejně nepohne doleva doprava, ani nevyskočí 3 metry vysoko, abyste ho mohli podjet, takže je lepší se uklidnit, pustit si nějakou písničku nebo zavolat na fríčko, když už tady budu, já vám zahraju nějaký uklidňovák a hnedka nám na tom světě bude o něco pohodlněji. Takže ty jsi zažil něco podobného, že zrovna necháváš v tom skazetu zmínku o těch pirátech silnic, co si myslí i tady v Brně, že jsou v F1, že jsou v tom monopostu?
2: Tak já to beru tak, že když řidiči vidí policistu, tak z ničeho nic pomalu, jo. Ale pokud tam není, no tak si jedou klidně za tě 40, no já tam pojedu kolik, však je tady nějaký policajt, není, no tak co, pohodě, já jsem mistr světa a Formule 1, no.
1: Já mám ještě jakoby jinou skupinu lidí, musím teda přiznat, že jim mám i kolem sebe, a to jsou lidi, kteří to mají trošku naopak, to jsou lidi, kteří, když vidí policistu, tak šlapou na plyn. I tahle situace může vzniknout. Prosím vás, nic takového nedělejte, nevymýšlejte, pokud vás policie vyzve k tomu, abyste zastavili, okamžitě zastavte. Nedávno se mě to stalo na motorce, na motocyklu. Potkal jsem hlídku, která mě zastavila. Pánové byli super. Já musím pozdravit ještě jednou, protože jsem slíbil, že chlapi, co jezdí takhle večer a kontrolují vozy, a byli úplně v pohodě vůči mě, tak jsem slíbil, že všechny ty posádky pozdravím a někteří právě i ve firmních autech poslouchají Free Radio. Takže pánové, hlídky, tady Brno, co jezdíte? Nemyslím městskou policii, myslím normální policii, tak posíláme pozdravy, no a taky k tomu Schumachera. Karle, je to ze vzkazu a z pozdravu všechno?
2: Ano, já si myslím, že jsme probrali hodně věcí a určitě si lidé uvědomí jednu věc, že vše tý furt někde spícháme, ale stejně na něco potom čekáme.
1: Děkuju, Kájo, měj se hezky a hlavně pohodový večer v doprovodu Free Radia. Ahoj.
2: Hezký večer, měj se pěkně, děkuju, ahoj.
1: Taky jsme zapomněli tady v tom rozhovoru s Karlem ještě zmínit, že na těch silnicích jsou třeba šoféři z povolání. Lidi, co jsou tam každý den, ať už je to MHDčko, nebo třeba někdo, kdo jezdí základňákem s kamionem. Je to úplně jedno, jestli vozíte bazény, pytel cementu nebo písek nebo lidi, ale někteří lidi jsou řidiči z povolání a těm posílám tu skladbu taky. Respekt, vydržte to, dávejte na sebe pozor, jezděte opatrně a po cestě vždycky nejlépe naladěno 107 FM. Na záver Freeboxu dnes tedy Schumacher, DJ Visage, k tomu taky Bob Sinclair, Cruel Summer. A Wash My World od Lorana Wolfa. Vypadá to, že dneska je to z Freeboxu všechno, je mi to líto, ale musíme se rozloučit. Od mikrofonu vás zdraví moje maličkost Lukáš Bartl. Bylo to krásné během celého týdne, všechny Freeboxy máte obrovskou pochvalu, spolupráce na jedničku. Na závěr Freeboxu tedy Wash My World, tomu taky Cruel Summer nebo Formula Schumacher Song od DJ Visage. A zítra, pozor, zítra hit paráda! Ještě je šance změnit cokoliv v hitparádě, pokud budete hlasovat, hlasujete na freeradio.cz/top107, hlasujete kdykoliv, až do zítřejší 15. hodiny máte možnost ovlivnit pořadí, zítra v 15 hodin, bum, spadla klec, hlasy se sečtou a od 15. hodiny vás zvu na další kolo hitparády 107. Fríčka. Dneska je to ode mě všechno, mějte se úžasně, žijte naplno a laďte Freeradio. Čau!
0: Freeradio, Freeradio, Freeradio, 107 FM.
3: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
4: Schumacher.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera. Na

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 2003.
1: Ladies and gentlemen, put your hands together

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Majdíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka

Rádio 107 FM.

0: Pretty you should know.
1: Radio 107 FM. Pevný plně s nejnovějšími hity.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.